0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Znalci českých písniček poslouchají Blaník, to je jasná věc. A těch 10 nejúspěšnějších vždy připraví a představí můj kolega. A to Petr Slíva, Česká desítka, každý pátek večer od 18 hodin. A pokud to v pátek nestíháte, vůbec to nevadí. Šance máte na reprízu vždy v pravé poledne k obědu v neděli. A na Blaníku si dál pojďme hrát pohodové písničky a samo sebou i hezky česky. Jak jinak, tak klidnou noc a dobrý poslech. To vám přeje Martin.

pokladní skříní, půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných.

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu, a krajina je bez hnutí, jen tvá melodie zní tu příběh boje.

0: Deník počasí.
1: Momentálně je obloha zatažená s deštěm na západě a severozápadě Čech s lokálními přehánkami. Během noci bude déšť ustávat. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha bude z rána většinou zatažená, zejména v severní polovině území místy deštivo. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přehánkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů a na Moravě okolo 20. Tolik o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte pro Emzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
6: Ve vlaku či autobusu.
7: V čekárně u lékaře.
6: A nebo na procházce v lese.
7: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
6: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
7: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou ne.

v noci posloucháte Rádio Blaník, už je čtvrtek 11. října, tak zítra už je pátek. Za prvé ve 4 ráno hrajeme ten fotbal, to je pravda. Ale odpoledne v pátek se budeme těšit v Havířově na všechny fanoušky Rádia Blaník. Je tu letní koncert, kdy zaspívá Petr Kolář. Dále to bude třeba krásná písnička, kterou miluju, Memento Mori a Olga Lounová. Olinka bude taky na místě. A těšit se můžete třeba i na skvělého Janka Ledeckého. Začínáme v pátek odpoledne, a to v Havířově od 4:30. Těšíme se na vás, tak doražte.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha zatažená s deštěm, na západě a severozápadě Čech s lokálními přeháňkami. Během noci bude déšť ustávat, nejnižší teploty 11 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha bude z rána většinou zatažená, zejména v severní polovině území místy deštivo. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů a na Moravě okolo 20. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
6: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
5: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
6: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
5: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
6: Maxi dotace.
7: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
8: Ve vlaku či autobusu.
9: V čekárně u lékaře.
8: A nebo na procházce v lese.
9: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
8: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
9: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Ranní vysílání Rádia Blaník mezi 5 a 6, to je klasika. Jenom hezky česky celý 60 minut. Potom přijde Dobré ráno. Kolega Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. A pozor, 9 hodina dopolední, tam je to připravené jasně černé na bílém. V tom si můžete zkusit tipnout, z jakého roku jsou písničky, ukázky a také události, které Petr v našem vysílání představí. Tak nezapomeňte, 9 až 10 každý všední den je tu pro vás pravidelná rubrika, pravidelný pořad Tajemný rok.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásný den, je čtvrtek 11. června, dnes má svátek Bruno a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Koná se týden invazních druhů, který má pomoci veřejnosti objevit svět invazních druhů prostřednictvím přednášek, workshopů, exkurzí a výstav, které se budou konat po celé republice. Akce potrvá do 14. června. V 6 hodin ráno startuje první etapa jízdy historických automobilů 1000 mil československých do Bratislavy. V pátek 12. června se pojede slovenská část soutěže a v sobotu 13. čeká účastníky závěrečná etapa z Bratislavy do Prahy. Na pardubickém Pernštýnském náměstí proběhne od 9 do 16 hodin vědecko-technický jarmark. Ten nabídne desítky vědeckých experimentů. Po rozsáhlé rekonstrukci se ve 12 hodin otevře nová expozice Muzea Jemnicka. To představuje historii nejjižnějšího výběžku Vysočiny. A v Uherském Hradišti začíná festival Týká se to také tebe, který je zaměřený na zachycení vztahu člověka a životního prostředí. Tolik očekávané události. Hezký den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Dobré ráno, hezký čtvrtek, pátá hodina je tady a sní také česká hodinka mezi pátou a šestou. Za chvíli David Stypka, Eva Farná a písnička, která se hodí.

0: Dále to bude Olympik. A nebo Slza. Na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnešní obloha bude většinou zatažená, zejména v severní polovině území deštivá, jen výjimečně se objeví zmenšená oblačnost. Teploty přes den mezi 14 a 18 stupni, na jihu Moravy maximálně do 20, na horách tisíce metrech 10.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Skvělé ráno, pohodový den. Jan Lídl, dopravní expert rádia Blaník, měl při úterku odpoledne jednu dobrou zprávu a bude se týkat všech, kteří jezdí Valašsko směrem na Zlín. Tak tady mám dobrou zprávu pro všechny a více za malou chvíli. Teď hezké ráno všem.

0: To byla skvělá Věrka Špinarová, Kosmická láska, za chvíli Nedvědi, Katapulti a nebo David Stypka, Eva Farná a Dobré ráno, milá. Úterý jsme se na Blaňku opět povídali s naším dopravním expertem Janem Rýdlem a došlo také na dobrou zprávu pro Valašsko. Už brzy se totiž rozšíří dálnice od Kroměříže skoro až do Zlína.
1: Máme skutečně všechny stavební povolení, právní moci, které byly napadeny a dočasně mimo právní moc na dálnici D49, to znamená za Kroměříž přes Hulín až do Frištáku, budeme zprovozňovat, myslím si, že v posledním červnovém týdnu. Už se na to těším.
0: Celé úterní povídání si můžete poslechnout opět na našem webu www.radioblaník.cz v sekci podcasty. Tam najdete i další díly s Honzou Rýdlem. My si dál pojďme hrát a já vám přeji krásné dobré ráno. Radio
2: Blaník. Proč je zbytečné nosit sovy do Athén?
3: A kdo je to vlastně ten nemocný Lazar?
2: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
3: Proč se říká, co se říká?
2: Každý všední den po 10.
3: na Radio Blaník.

0: byla.
1: Pěkné ráno, pohodově a hezky česky, tak to hraje na Blaníku mezi 5. a 6. od pondělí do neděle, tedy každý den, a stejně tak mezi 12. a 13. A za chvíli písnička, kterou prostě miluju. Ona se konec konců i taky jmenuje Miluju tě, Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan. I tuhle písničku v české hodince už za chvíli z Blaníku. Já vám přeji krásné ráno, za chvíli Monika zprávy, podívá se na počasí a my si dál budeme poté hezky česky hrát.

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskévinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
6: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
7: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
6: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
7: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
6: Ozvěte se hned.

0: Topišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron, svozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět. Ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
1: Podívej se mi do očí.
2: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
3: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
2: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
4: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
5: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
6: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
7: Tahické léto a Popolspráva už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Akopalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.
10: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
11: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Evropská unie se dohodla na přísnějších opatřeních k regulaci cen na svém novém trhu s emisními povolenkami. Jde o reakci na obavy vlád, že systém snižování emisí by mohl vést ke zvýšení cen pohonných hmot. V Krkonošské Rokytnici staví ve Skiarálu bobovou dráhu. Dlouhá bude 0,5 kilometru a provoz zahájí v létě. Hotová je ze 2/3. Strakonice zmodernizovali denní stacionář v Ellerově ulici. Stavba, která zlepšila podmínky pro klienty s mentálním handicapem i technický stav budovy, stála 18 milionů. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v letošním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Nikola Ogrodníková se po mateřské pauze vrátila 8. místem. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes nás čeká proměnlivá oblačnost s přeháňkami a také bouřkami. Po ránu se můžou vyskytovat mlhy a hlavně na severu a severovýchodě území bude ještě doznívat déšť. Během dne se pak budou vyskytovat četné přeháňky anebo bouřky. Srážky ustanou až večer. Nejvyšší denní teploty budou mezi 14 a 18 stupni na jihu Moravy až kolem 20. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Dobré ráno, krásný den, posloucháte Rádio Blaník, s vámi je Martin a hodinka, kdy si hrajeme jenom hezky česky. Jako reportér a kránek jsem se nedávno vypravil do Brna, do zdejší zoologické zahrady a musím uznat, že tady je na co koukat. A já vítám u mikrofonu mluvčího brněnské zoologické zahrady Jana Bedřicha.
1: Krásné odpoledne do krajánka.
0: Co nového tady v brněnské zoologické zahradě?
1: Tak nejnovější jsou to určitě mláďata kapibar a pak také zoborožci gvinejští. 8 let jsme o ně usilovali a už jsou konečně tady. A také velkou novinkou, nebo spíše takovým největším lákadlem, jsou naše 3letní medvědice.
0: Ty jsem viděl, jsou nádherné. Obzvláště ty dvě, to jsou sestry, jmenují se Elza a Anna, ale nejsou tady z České republiky.
1: Oni pochází z německého Bremerhavenu, kde se narodili, je jim 7 let a jsou tady spolu se samicí Korou, což je taková naše už téměř babička, bude jí tenhle rok 28.
0: A my jsme teď u vaší lví rodiny.
1: Je to tak, je to naše lví rodina, samec Lolek, samice Kivu a máme tady narozené mládě z minulého roku z konce července, což je naše samička Binty. A my jsme máme velkou radost, že je to samice, protože nám tady bude moct zůstat, nebude muset odcestovat.
0: A tady skončíme. Celou reportáž najdete na webu radioblaník.cz v sekci Krajánek. Já se rozloučím, potřeji krásný dobrý den a zítra úderem páté se těším na slyšenou.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
11: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
10: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
11: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Tak klidněji, jahody se šlehačkou k snídani. To je jenom na vás. Dobré ráno, je 5.54, čtvrtek 11. června a po 6. Z Blaníku uslyšíte Dana Landu.
2: Touha je žít, zůstat a neodejít.
1: Dáme si Gampa.
3: Vždycky, když život je pest a ty se začínáš.
1: I Kabáty. Jak jsem říkal, hezky česky na Blaníku i po 6. je 5.54.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Bilabil.cz.
1: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
2: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron, s vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
3: Podívej se mi do očí.
4: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
5: Od Zemana?
4: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
5: Uzené maso od Kýty, 1 kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kilogram jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené jen za 79,90.
4: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
6: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí Q.
7: Rádio Blaník. Počasí.
8: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na některých místech ještě doznívá déšť, jinak s přeháňkami musíme ale počítat na většině území během dne dál. K večeru pak bude teprve srážek i oblačnosti ubývat. V maximech dnes naměříme 14 až 17 stupňů. Tolik o počasí a teď už následují zprávy s Monikou.
7: Rádio Blaník.
9: Nejvíc pohody
7: a nejvíc českých písniček.
9: Za každého počasí.
7: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Poslanci budou znovu řešit novelu stavebního zákona. Policie doporučuje při cestě na pražské letiště využít MHD. Čeští fotbalisté vstoupí do světového šampiona. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna dnes bude opět projednávat v rámci druhého čtení novelu stavebního zákona. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová soudí, že novela zřejmě účinnosti k 1. červenci nenabude, jak se původně předpokládalo. Požádá proto své kolegy, aby se tak stalo co nejdřív. U pražského letiště se stále tvoří několika kilometrové kolony. Důvodem je výstavba mimo úrovňové křižovatky a pražská policie radí využívat při cestě na letiště městskou hromadnou dopravu. Stavba přináší nejen zúžení z nich pruhů, ale taky uzavření některých větví stávající křižovatky. Omezení tu přitom potrvá až do října příštího roku. Americká armáda dnes nad ránem oznámila ukončení dalšího kola úderů proti Iránu. Cílili na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení nebo komunikační techniku iránské armády. Iránské síly pohrozily USA odvetou a uvedly, že zaútočili na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Ten kvůli tomu uzavřel svůj vzdušný prostor.
7: Mistrovství světa ve fotbale.
10: Mistrovství světa ve fotbale začíná. Už 23. ročník světového šampionátu se koná ve třech zemích, a to v USA, Kanadě a Mexiku. Přepisuje také historii hned v několika dalších směrech. O nich nám víc řekne naše reportérka Sára Dvořáková.
11: Dobré ráno. Letošní šampionát je vůbec největší v historii. Poprvé se ho účastní 48 reprezentací místo dosavadních 32. Odehraje se 104 zápasů, což je o 40 více než na předchozích turnajích. Mexiko se navíc stalo první zemí na světě, která hostí toto sportovní klání už po třetí. A jde o nejdelší mistrovství světa v historii, protože potrvá celých 39 dnů. Z Prahy Sára Dvořáková.
10: Sáry, děkujeme, tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
12: Dobré ráno, Rádia Blaník.
7: S Petrem Slívou.
13: Dobré ráno.
0: ráno, dneska bez Adélky, čtvrtek 11. června, to je ten den, do kterého jste se možná právě teď probudili, tak hlavně pohodové vstávání, o to se postaráme, taky se postaráme o vaše účtenky, protože ty se i dnes budou proplácet, budeme mít ranního hosta na telefonu a zajímat mě budou i vaše stěhovací příběhy, protože my si 8. a 9. hodinou budeme opět odměňovat. Teď ale touha Daniela Landy je 6. Dobré ráno.

0: Jsme Blaník a platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc. She's crazy like food.

0: Daddy Cool a Bonnie M na Blaníku v dnešním Dobrém ránu.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Něco vám přečtu. Platba za zájezd z Téje Sokol Olomouc, České Středohoří, Výšlap na Milešovku a další túry, které jsme absolvovali tento víkend. Cena 3,5 tisíce korun poslala Jindřiška z Olomouce. Tak to je SMSka, kterou včera Adel vybrala a já jsem proplatil. Proplatil jsem tu účtenku, kterou nám Jindřiška touhletou formou poslala. Takhle to dopadlo. Jindřiško, v kolik jste vstávala dneska?
3: V šest
0: a od té doby máte puštěný Blaník, doufám teda.
3: Samozřejmě.
0: Tak kdo dospíval před chvílí na Blaníku?
3: Jiří Korn.
0: Je to tak. Má milovaná Olomouc, tam směřuje teď 3,5 tisíce korun.
3: Děkuju.
0: Takže Jindřiš se posíláme 3,5 tisíce korun. Kolik peněz a komu pošleme dneska, tak to se uvidí a uslyší po 7. hodině, protože jsou tady samozřejmě proměnlivé. Nejdříve je třeba poslat tu SMSku, do které napíšete, co chcete vůbec proplatit a kolik to stálo, přidáte jméno, příjmení a odkud jste, odešlete na 6 318 118. Druhá podmínka je po 7. hodině poslouchat Blaník, abyste věděli, co dohrálo nebo kdo dospíval ve chvíli, kdy zavolám třeba právě vám. A to je ta třetí podmínka, mít nabitý telefon a být na příjmu. Tak držím palce, za hodinu se do toho dáme. Teď je 6 hodina, 8 minut, za chvíli počasí. A tohle už jsou Adam Ďurica, Ema Drobná, naše hriechy na Blaníku.

0: Adam Ďurica, Ema Drobná a Naše hriechy na Blaníku. O tom dešti to teď bude taky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu je na lince. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak vypadá ta aktuální situace?
2: Tak zatím ještě poměrně hodně oblačnosti, zataženo až oblačno, ale na některých místech už se mraky protrhávají a je přechodně i polojasno. Déšť ten nám pomalu odchází a objevuje se teď hlavně v severních částech našeho území. Teploty jsou poměrně nízké, teď většinou mezi 7 až 11 stupni Celsia, ale například na Sněžce je jen kolem 1 stupně.
0: Jak to bude dál dnes?
2: Tak čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Na severu teď zpočátku ještě může ten déšť doznívat, ale během dne se pak objeví četné přehánky nebo i bouřky. Večer budou srážky většinou ustávat a ubývat oblačnost. Teplo příliš nebude ani dnes. Čekáme 14 až 18 stupňů Celsia. Na jihu Moravy může být až 20 stupňů. V 1000 metrech na horách pak maxima kolem 9 stupňů. Vlád bude mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. V bouřkách a přehánkách bude ale přechodně zesilovat a večer pak zeslábne.
0: Tak moc vám děkuji a přeju krásný den.
2: Naslyšenou.
0: Tak už víme, co nás čeká a možná my ne, no uvidíme. Europe a the final countdown. Na Blaníku za 2 minuty bude 6:45.

0: Gump a život je pes. Trošku jo, ale s Blaníkem se to dá zvládnout. Z pražské Opletalově ulice právě v těchto chvílích výjíždí historické exempláře na legendární závod 1000 mil československých. Na trať vyrazí 130 historických aut předválečné výroby, stejně jako loni. Zájem byl přitom mnohem větší a kapacita se rychle naplnila. Letos padl dokonce rekord v počtu československých vozů, protože přihlášeno je jich 67. Soutěžit mohou pouze vozy do modelového roku 1939. Kolem 7 hodiny budou auta projíždět kolem Českého Brodu, o půl hodiny později potom Kolínem v 8, kolem Golčova Jeníkova, před 9:30 budou v Polné, potom bude Velká Bíteš, Ostravačice, Troubsko, Lednice, Hodonín, Holič, Malacky a v 17:00 v Bratislavě a v sobotu se vydají zase na cestu zpátky. Takže nezapomeňte mávat, pokud je někde potkáte, za chvíli už krátké zprávy a teď je 6:20. Radio Blaník.
1: Vteřiny ke štěstí.
2: 3 vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
2: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaníku.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
15: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
16: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
17: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
18: Tvůj pocit po projektu?
19: Jipi!
20: Jo!
18: Jo!
19: Jipi, jipi!
18: Hornbach, s námi to zvládnete.
21: Dotace opravdům po babičce? Ne, dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok 0.
22: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
21: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
22: Renovace bez úroků? No jasně, bezúroční úvěr. Úrok 0.
21: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
22: Maxi, maxi, maxi dotace.
23: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
0: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
20: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
23: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
20: Videa ze studia.
23: Fotky z našich akcí.
20: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
23: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
20: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu. Rádio Blaník, zprávy. Rádio
24: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Prezident Petr Pavel se odpoledne setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Jednat budou zřejmě o dlouhodobé stabilitě financování českého zdravotnictví. Pražská nemocnice Bulovka propustila po uplynutí inkubační doby amerického lékaře. Ten byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila. Papež Lev XIV. Požehnal v Barceloně věži Ježíše Krista v chrámu Sagrada Familia. Ta se tak stala nejvyšší kostelní stavbou na světě. Slavnost sledovali tisíce lidí. Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44-leté tenisové legendy Seriny Williamsové. Ve čtyřhře se obě představí na trávě na turnaji v Berlíně. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
25: Dobré ráno, Rádia Blaník.
26: A pokračuje to čtvrteční Dobré ráno na Blaníku. To ráno má datum 11. června, ostatně jako celý den. Brunové mají dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší. A protože je čtvrtek, tak za chvíli vyráží do terénu i krajánek Rádia Blaníka. Kam to bude, to nám řekne on sám za malou chvíli. Za 3 minuty bude 6:30.

0: Kabáda, malá dáma na Blaníku. Tento týden už byl krajánek Rádia Blaník v Havířově, aby okouknul místo, kde zítra proběhne letošní letní koncert. O tom bude ještě řeč. No a kam to bude dneska, tak to nám řekne Vlasta Suk, který má stejně jako v úterý krajánkovskou službu. Vlastíku, ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ráno vám přeju, zdravím i všechny blanické posluchače. Dneska to bude pestré. Za prvé přinesu tip pro děti, které mají rády houpačky, trampolíny, zvířátka, vodní radovánky a tak dále a tak dále. Vyrazím totiž prozkoumat největší zábavní park pro rodiny s dětmi Mirákulum. Nachází se v Milovicích ve středních Čechách. Tak se nechte pozvat po 14. hodině. Potom se přihlásím z Moravskoslezského kraje, kde si projdu archeopark Chotěbus nedaleko Karviné. Z této zastávky se uslyšíme po 17. hodině.
2: Tak se mějte hezky.
0: Ty taky šťastnou cestu. Teď jsem si vzpomněl na jednu dětskou knížku, jmenovala se Říkej si a hraj. Tak si pěkně hraj v Mirákulu a nezapomeň nám o tom taky něco říct. Tak Vlasta jede, Jakub Smolík právě teď v éteru. Až se ti jednou bude zdát. Jste s Blaníkem, minutu po půl sedmé. Dobré čtvrteční ráno.

0: Dobré ráno s Petrem Slívou.
1: Na Rádiu Blaní.
2: Check it out, check it out.
1: Na Rádiu Blaní.
2: Check it out, check it out.

0: I wanna be with you a Fun Factory na Blaníku. Houbaři, já se jí, protože letní houby už potom dešti z minulých dnů začínají růst. Není to teda ještě úplně růžové, ale kdo má dobré oči, tak asi najde.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A možná tomu pomůže i dnešní déšť, pokud teda přijde. Čtvrteční ráno je zatažené až oblačné, na některých místech se mraky protrhávají, může být dokonce i polojasno. Déšť ustává a vyskytuje se hlavně v severní části republiky, ale vypadá to, že přes den se vrátí. Dnešek přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost, během dne se vyskytnou četné přeháňky nebo i bouřky, večer srážky většinou ustanou a oblačnosti ubude. A ty nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy to bude až 20 stupňů, teď po ránu je to mezi 7 až 11 stupni, ale kdybyste se náhodou vydali na Sněžku, tak tam je pouhý 1 stupeň nad nulou. Za chvíli už Olga Lounová, no a po ní bude řeš o tom prvním letním koncertu, který nás čeká už zítra. Teď je 9 minut po půl sedmé.
1: Víc nebo míň?
2: Typněte si a vyhrajte poukaz na záhon. Vyvýšený záhon.
1: Máme pro vás poukaz na 5000 korun
2: a k tomu slevu v Můj Karoten CZ pro všechny.
1: Víc nebo míň?
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Vyvýšené záhony, které postavíte raz, dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj Karoten CZ. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
6: Kdo?

0: měsíc dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
3: XXL výprodej v online shop.cz.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Patříme k sobě a Olga Lounová na Blaníku a už zítra třeba i tahle písnička zazní na našem letošním prvním letním koncertu.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Nestihli jste přijet na Konopiště? Bylo vyprodáno? Tady vstupenky nepotřebujete, naše letní koncerty jsou zadarmo, pro všechny. A ta letošní série právě začíná a zítra to letos poprvé rozbalíme v Havířově na náměstí Republiky, kam vám přivezeme nejenom Olgu Lounovou, ale i Janka Ledeckého, Petra Koláře a naši blanickou kapelu. Začínáme v 16.30. Před chvílí jsem se ptal i meteorologu z Českého hydrometeorologického ústavu a vypadá to, že se do zítřka počasí nakonec opravdu umoudří a bude to bez deště. A letos pro vás máme navíc ještě speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku. Tak se pro ní stavte. Už zítra v Havířově začínáme o 16:30 a je to zadarmo.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Tak letošní první letní koncert Rádia Blaník už zítra o 16:30 odpoledne v Havířově. Tohle už je Elána ulica na Blaníku 3 minuty po 3:15 na 7.

0: Ulice, skupina Ela na Blaníku, skupina, která předevčírem v pražské O2 aréně oznámila, že tohle byl prý její poslední koncert. Ale znáte to, jak je to s těmi posledními koncerty. A kdo vám bude koncertovat z Blaníku v té příští hodině? Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotva. Dáme si Lucii. I Marka Ztraceného. Hezky české to na Blaníku bude i po 7 a budou se proplácet účtenky. Teď je 6.52. Rádio Blaník.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Yippie!
5: Yeah!
3: Yeah!
4: Yippie, yippie! Yee!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
8: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
9: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
8: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
9: Tak mrkněte na
10: tisku.cz. Náplně hned.
11: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila, to dobré začíná u nás.
12: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojarov.
13: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
15: Přeji vám dobré ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Chladnější a deštivé počasí pokračuje, po celý dnešek až do večera musíme dál na většině území kraje počítat s přeháňkami a v maximech dnes odpoledne naměříme 14 až 17 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
16: Mami, proč máme všechno od konceptu?
17: To jen se zeptej, tatínka.
18: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
19: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Blaník za volantem.
15: Tento týden na Mladoboleslavsku mezi Mnichovým Hradištěm a Bakovem nad Jizerou u odbočky na Boseň probíhá oprava povrchu vozovky a jezdí se kyvadlově semafory. Počítejte tu teď po ránu nárazově s kratší kolonou. Kolony jsou také na trase ze Slaného do Mělníka. Tvoří se hlavně u nájezdu na D8 na kruhovém objezdu už od Velvar, takže tady počítejte, že si postojíte. A počítejte také s uzavírkou až do neděle v Příbrami, neprojedete Majerovou ulicí poblíž křižovatky s Kladenskou. Probíhá rekonstrukce, tolik dopravní servis. Vám šťastnou cestu, teď už pokračují zprávy s Monikou.
20: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
14: Zprávy Rádia Blaník.
21: Stručně, jasně, přehledně.
22: Správa železnic na některých zakázkách výrazně ušetří. Politici vyzdvihují zesnulou Zdenu Mašínovou. Europoslanci pokročili s emisními povolenkami.
23: Rádio Blaník.
22: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Část zakázek na železnici zlevnila. Změny v tendrech se projeví až na konci roku. Jednou z prvních zakázek se sníženou cenou bude oprava zhruba 14 km dvojkolejné elektrifikované trati mezi Horní Ličí a Vsetínem. A to za 383 milionů. Celkový souhrn úspor vypočítala Správa železnic na víc než 1,5 miliardy. Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů byla komunistickým režimem perzekvována. Politici, včetně prezidenta Petra Pavla, oceňují její statečnost a charakter. Na brněnském náměstí Svobody se odehrává slavný motoristický svátek. Město hostí akci Brno Grand Prix, která nabízí mimořádný program. K němu víc dodává mluvčí městské části Brno Střed Michal Šťastný.
0: Návštěvníci si užijí hudební koncerty, výstavu motocyklu nebo promítání na veřejných obrazovkách závodu, tréninku a také nedělní velké ceny. Součástí programu je také setkání s profesionálními jezdci MotoGP a také následná autogramiáda.
22: Akce sice vrcholí dnes, ale jinak potrvá až do neděle. Státy Evropské unie a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2. Má to hlavně předejít výkyvům jejich cen. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur, tedy 1100 korun za tunu vyprodukovaného CO2. Po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník.
17: Dobré čtvrteční ráno, nevím jak u vás, ale u nás se tady skrz mraky dokonce prodírá i sluníčko. Nevím, jestli to vydrží, ale k tomu se dostaneme v té následující hodině, kdy nás čekají taky informace o počasí, ale taky se budou proplácet účtenky. Za 2 minuty bude 7. Dobré ráno.

0: Tak to byla skupina Lucie a Svítání.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A schválně jsem to řekl takhle výrazně, protože to, že to byla skupina Lucie, budu chtít od někoho z vás za chvíli slyšet. Ale nejdříve se vrátím ještě k tomu, co jsme proplatili v tomto týdnu. V pondělí to byla oprava zahradního traktoru. V úterý jsme proplatili benzín. Ve středu to byl zájezd se stéje Sokol Olomouc, to bylo 3,5 tisíce. No, co to bude dneska, to už vím. Dneska teda vybírám sám, protože tady nemám Adélku. Já to vím, vy to ještě nevíte, ale vy se to možná dozvíte právě teď, že jste to vy, protože třeba právě vám teď zazvoní telefon. Tak se na něj podívejte, pokud jste poslali soutěžní SMSku, protože já jdu volat. Máme vytočeno. Dobrá zpráva je, že někde zvoníme, takže je tam nabitý telefon. Ještě nám to musí někdo vzít.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník a Petr Slíva, je tam Jolana ze Satalic?
3: Ano, je.
0: Vy někam jedete teď, nebo kdete, nebo kde to jste?
3: Jedu, jsem v práci.
0: A posloucháte Blaník u toho?
3: Samozřejmě.
0: To je dobrá zpráva. Vy jste prý koupila fotbalový dres pro vnučku, Sárinku?
3: Ano, samozřejmě, ona je fotbalistka.
0: Jo, ona je fotbalistka, já myslel, že bude fandit právě tomu mistrovství světa, tak ať se má do čeho obléct. Takže ona sama hraje.
3: Ano, ona sama hraje.
0: Jak jí to jde?
3: No právě, že dobře, jsme rádi, že jí to jde.
0: Tak, ale na mistrovství světa se bude taky dívat, že jo, určitě?
3: Asi jo.
0: No, myslím si, že jo, i když ono je to v blbý časy, co, takhle po ránu a v noci a tak.
3: Nešťastné, no.
0: No, abychom to nezamluvili, Jolano, my vám ten dres samozřejmě proplatíme, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
3: Dospívala Lucie, Svítání.
0: Je to tak. 1604 koruny posíláme do Satalic.
3: Děkuju moc, mám radost.
0: Tak ať to Sárince jde, vám přeju šťastnou cestu, zůstaňte mi ještě na lince a mějte se krásně, krásný den, naslyšenou.
3: Vám taky děkuju moc, naslyšenou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Gimme a Abba na Blaníku a před chvílí jsme proplatili další účtenku tohoto týdne, tentokrát to bylo Jolaně. Abychom to nezamluvili, Jolano, my vám ten dres samozřejmě proplatíme, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
1: Dospívala Lucie, Svítání.
0: Je to tak. 16,4 koruny posíláme do satelic.
1: Děkuji moc, mám radost.
0: Jolani jsme proplatili fotbalový dres pro vnučku a ještě jedna účtenka nám tady zbývá v tomto týdnu a tu budeme proplácet zase zítra po 7. Tak nám napište, co byste chtěli proplatit.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu je na lince. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Jak vypadá ta aktuální situace?
3: Tak zatím ještě poměrně hodně oblačnosti zataženo až oblačno, ale na některých místech už se mraky protrhávají a je přechodně i polojasno. Déšť ten nám pomalu odchází a objevuje se teď hlavně v severních částech našeho území. Teploty jsou poměrně nízké, teď většinou mezi 7 až 11 stupni Celsia, ale například na Sněžce je jen kolem 1 stupně.
0: Jak to bude dál dnes?
3: Tak čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Na severu teď zpočátku ještě může ten déšť doznívat, ale během dne se pak objeví četné přehánky nebo i bouřky. Večer budou srážky většinou ustávat a ubývat oblačnost. Teplo příliš nebude ani dnes. Čekáme 14 až 18 stupňů Celsia. Na jihu Moravy může být až 20 stupňů. V 1000 metrech na horách pak maxima kolem 9 stupňů. Vlád bude mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu. V bouřkách a přehánkách bude ale přechodně zesilovat a večer pak zeslábne.
0: Tak moc vám děkuji a přeju krásný den.
3: Naslyšenou.
0: Tak to byl Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu a dobrá zpráva je, že zítřejší letní koncert v Havířově by měl být bez deště. Teď už Marek Ztracený a zastav mě. Za minutu bude 7:45.

0: Pojďme se zachránit a Petr Naď na Blaníku, je to tady, 20 let čekání je u konce, Guadalajara, Atlanta, Mexico City, 3 města, 3 velké zápasy a ten první bude končit ve chvíli, kdy se zítra budeme vítat v dobrém ránu na Blaníku. Všichni jsou už v Mexiku. Ano, všichni už jsou v Mexiku a mají jasno přinejmenší o tom, kdo bude na hřišti. A teď jde o to, co se bude dít na tom hřišti. Trenér české reprezentace Miroslav Koubek oznámil, že základní sestavu pro úvodní zápas mistrovství světa proti Koreji už má vybranou. Pokud se na poslední chvíli nic nezmění, tak nastoupí tým velmi podobný tomu, který uspěl v generálce proti Guatemale. Otazník stále visí nad útočníkem Honzou Kuchtou. Po zranění sice jeho stav podle trenéra se výrazně zlepšil, ale o jeho případném startu se rozhodne až těsně před utkáním a velkým tématem je taky dějiště zápasu. Mexická Guadalajara leží téměř 1600 metrů nad mořem a Češi neměli tolik času na aklimatizaci, kolik by si přáli, ale trenér odmítá hledat výmluvy. Tak zítra touto dobou už budeme vědět, jak to dopadlo. Za chvíli krátké zprávy. Za 9 minut bude půl osmé. Radio Blaník.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
4: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
3: Výstaviště Lysá nad Labem.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
9: Tvůj pocit po projektu?
10: Jipi!
11: Jo!
9: Jé!
12: Jipi, jipi!
9: Hornbach, s námi to zvládnete.
13: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Potisk, potisk, dárky, Bilabil, CZ.
2: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
3: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
4: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
5: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
4: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
5: Blaník na Facebooku a Instagramu.
4: Je nás tu hodně.
5: A díky vám nás tu bude ještě víc.
4: Děkujeme.
6: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
4: Blaník za volantem.
7: Silný provoz je celý tento týden na Mladoboleslavsku mezi Mnichovým Hradištěm a Bakovem nad Jizerou. U odbočky na Boseň totiž probíhá rekonstrukce vozovky a jezdí se tu kyvadlově semafory. Kolona je na trase ze Slaného do Mělníka u nájezdu na D8 na kruhovém objezdu a tvoří se už od Velvar. Do neděle pak počítejte s omezením a s komplikacemi Příbrami, neprojedete Majerovou ulicí, poblíž křižovatky s Kladenskou totiž probíhá rekonstrukce. Tolik dopravní servis a na řadě už jsou krátké zprávy.
8: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
9: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Dozorčí správní rada knihovny Václava Havla jsou kompletní. Do správní rady byl zvolen mimo jiné hudebník Michal Kocáb a egyptolog a senátor Miroslav Bárta. Chladná deštivé počasí v Česku vydrží minimálně do konce týdne. Na léto si tak musíme ještě počkat. Teploty zůstanou podprůměrné, místy se objeví přehánky i bouřky. Výraznější změnu přinese až příští týden. V Královéhradeckém parku 360 bude druhým dnem pokračovat 31. ročník festivalu Rock for People. Hlavní hvězdou čtvrtečního programu bude numetalová kapela Limp Bizkit. Tenistka Karolína Plíšková postoupila do poskreči Viktorie Mbokové do čtvrtfinále turné v Queen's Clubu. Třetí nasazená Kanaďanka vzdala kvůli zranění kolena ve druhém setu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
4: Pohodové české rádio.
10: Dobré ráno, pokračujeme dál. Teď už kapela, která tady byla včera. Zástupci Divokýho Billa usedli do tohoto studia, aby si promluvili s Pepou Černým a stali se jeho parťáky. A o tom bude řeč už za malou chvíli. Dobré ráno, za minutu a půl bude půl osmé.

0: Taky nás přijít.
1: Divoké byla malování na Blaníku.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
1: Vašek Bláha a Roman Procházka, to jsou dva z mnoha členů skupiny Divoký byl a těhle dva včera odpoledne zasedli do tohoto studia a stali se pepovými parťáky. Mluvilo se o turné, o koncertech, o písničkách, o cestování a došlo i na to, jak frčí jejich vlastní mobilní aplikace.
4: Frčí to úplně skvěle, jsme z toho nadšený, lidi se navykli, komunikují s náma, my jim odpovídáme na všechno, co chtějí a teď pro ně máme ještě vychytávku, že vlastně my skrze tu aplikaci máme i cashless, takže vlastně na našich koncertech můžou platit vlastně skrze tady tu aplikaci, že tam je peněženka, nabiješ si to a můžeš na našich koncertech zaplatit u baru merch. No takhle, můžeš i na festivalu v tom zaplatit náš merch,
5: no.
4: Ale jinak můžeš na našich koncertech si koupit pivo, zmrzku, český burger a tak.
1: Tak, Divoký byl včera pepovými parťáky, celé povídání budete moci brzo nejenom slyšet, ale i vidět opět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanálu, protože všechno jsme to tady pro vás točili na obraz. Teď už Věra Martinová až na vrcholky hor. Na Blaníku 2 minuty po půl osmé.

0: New One on Fasa a Greg Gates na Blaníku, příroda jásá nad deštěm, my už teda méně. Dobrá zpráva je, že o víkendu by se mělo oteplit, ne o moc, ale bude to přes 20 stupňů. Pokud byste plánovali výlet, tak z dnešního pohledu na tom neděle bude o něco lépe. A v příštím týdnu už by se mělo výrazněji vyjasňovat a o tom dalším víkendu by teploty dokonce mohly překročit 30. No a jak to bude dneska? To čtvrteční ráno je zatažené až oblačné na některých místech, ale se mraky protrhávají, může být i polojasno. Nám už tady dokonce probleskuje sluníčko. Dešť ustává, vyskytuje se hlavně v severní části republiky. Jinak dnešek přinese potom proměnlivou, převážně velkou oblačnost, během dne se vyskytnou četné přehánky nebo i bouřky. Večer srážky většinou ustanou a oblačnosti ubude. Ty ranní teploty se pohybují mezi 7 až 11 stupni. Přes den to bude 14 až 18. Na jihu Moravy tam bude o něco tepleji. Tam bude až 20. No a za chvíli ty vaše stěhovací příběhy s dobrým koncem. Za chvíli taky Michal David a Disko příběh. Teď je 7.40.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský.

0: 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
1: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.

0: Výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
6: XXL výprodej v online shop CZ.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více

0: Mnozí z vás teď možná zaspomínali na letošní Blanické konopiště, to byl Michal Davida Diskopříběh a jdeme na ty stěhovací historky.
1: Radio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: Protože kolem stěhování je spousta zábavných historek s dobrým koncem a jednu takovou historku, nebo jednu takovou SMSku jsme včera zase odměnili.
3: Pavel nám poslal takovou hořko-sladkou, co jsem se oženil, tedy když pominu 2 roky Blešanech na Bojně, tak jsem se stěhoval celkem 2x. Jak se říká, do třetice všeho dobrého, tak jsem se před 5 lety odstěhoval sám, zamknul jsem za sebou dveře manželství, nejlepší stěhování, odešel jsem do práce vlastně úplně bez ničeho. I to auto, kterým jsem do té práce dojížděl, mi odvezli, ale byl jsem šťastný a teď žiju s kocourem a užívám si. To je vlastně nějaký dobrý konec.
0: Jak se jmenuje kocour?
4: Rarášek.
0: Rarášek, yeah. Tak pozdravujte Raráška a my jsme se rozhodli, že to vaše stěhování odměníme. Já tady mám i některé vaše SMSky ze včerejška. Naše stěhování bylo tak trošku k popukání, když jsme naložili poslední krabice, tak hurá do nového. Cestou nám pár krabic uletělo, pán, co je pozbíral, přijel s nimi k baráčku, kde se vyskládali věci, ptal se, jestli máme vše, pak začal vykládat naše krabice, bylo to moc legrační. Ružena Růzová Svitavě, hezký den, Ruženo, moc děkujeme i za tuhletu SMSku. No a na ty vaše příběhy se stěhováním se těším i dneska, posílejte nám je na 600 318 118, protože i dneska mezi 8 a 9 odměníme jeden příběh dárkovým balíčkem od MND, ve kterém najdete speciální stěhovací sadu i dárky do nového domova, to celé v hodnotě 3000 korun.
2: Příběhy s dobrým koncem.
1: Na Rádiu Blaník.
5: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Veruna ztracená, bloudím. Ten hlas, který tu písničku zpíval, patří Markétě Jakšlové, teď už Plecháčové, která nám naspívala taky Znělky Blaníku. A v té příští hodině vám z Blaníku bude zpívat Petra Černocká. Petr Spálený.
1: Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím.
0: A taky Lucie Vondráčková. Hezky česky to na Blaníku bude i po 8 a čeká nás i pravidelný čtvrteční ranní host na telefonu. Teď je 7.52.
2: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
3: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZ u Věvanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě Věvanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
6: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
9: Fotky z našich akcí,
10: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
9: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
11: Radio Blaník, počasí.
12: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes si nezapomeňte vzít deštníky. Medardovský týden pokračuje a až do večera musíme na většině území kraje počítat se slabým deštěm nebo přeháňkami. Navíc se i ochladilo. Odpoledne naměříme maximálně 17 stupňů. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
13: Kdy bude to správné počasí na výlet?
14: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
13: Za volantem.
12: Bouralo se na Mladoboleslavsku v Dolním Bousově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, konkrétně na křižovatce se Školní. Srazily se tu dvě osobní auta, blokovaný je jeden jízdní pruh, na místě zasahují záchranáři i policie, dejte velký pozor. V koloně si postojíte na trase ze Slaného do Mělníka u nájezdu na D8 už na kruhovém objezdu od Velvar a na Táborsku ve Veselí nad Lužnicí v Jateční ulici na křižovatce s třídou Československé armády se také zdržíte. Tady zasahují záchranáři a policie u nehody nákladňáku, který srazil chodce. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu a teď má slovo Monika, jsou tu zprávy.
15: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
13: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
16: Ministr Vojtěch zamíří za prezidentem. Zbraňová amnestie vybízí k odevzdání nelegálních zbraní. U Turnova vznikne nový biotop.
14: Blaník.
16: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Prezident Petr Pavel se odpoledne setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Jednat budou zřejmě o dlouhodobé stabilitě financování českého zdravotnictví. Řešit budou zřejmě taky paliativní péči nebo nedostatek lékařů, zejména primární péče v některých regionech. Ke svému konci se blíží takzvaná zbraňová amnestie. Až do konce června může kdokoliv beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Odnést je možné je na kteroukoliv policii a víc k tomu říká mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.
17: Odevzdané zbraně a střelivo následně projdou odborným zkoumáním, jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu. V případě, že se zkoumáním neprokáže souvislost s trestnou činností, bude osoba informována o možnosti do 6 měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ji opravňují k držení této zbraně.
16: Zbraň může být předána pouze tomu, kdo splňuje zákonem dané podmínky, má odpovídající zbrojní oprávnění. Labská přehrada je na suchu. Aktuálně se dá 40-hektarové vodní dílo u Špindlerova mlýna projít doslova suchou nohou. Povodí Labe přehradu vypustilo kvůli plánovanému otěžení 30 tisíců kubíků materiálu. To svádí místní i turisty k procházkám na místa, která jsou obvykle pod hladinou. Nový biotop v Dolánkách u Turnova už se plní vodou. Stane se tak novým místem k rekreaci, a to v lokalitě bývalého koupaliště u jezery. Areál ještě zůstane do konce června zavřený. Je potřeba ho ještě osadit místo vodními rostlinami a zasít trávu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
10: Dobré ráno, Rádia Blaník.
18: S Petrem Slívou.
0: Otevíráme další ranní hodinu ve čtvrtek 11. června a protože je čtvrtek, čeká nás taky pravidelný host na telefonu. Kdo to bude? No to se dozvíte už za pár minut. Za minutu bude 8. Dobré ráno.

0: Doslova kouzelná písnička to byla Saxana a Petra Černocká a kouzlice možná bude i v dnešním ranním telefonátu. Tady je dnešní ranní host na telefonu.
1: Ranní host Radio Blaník.
0: No a dneska ráno si budu povídat s kouzelníkem na lince, je totiž Pavel Kožíšek, dobré ráno.
2: Ano, hezký, dobrý den.
0: Nejenom kouzelník, ale taky zakladatel divadla Kouzel a muzea fantastických iluzí. Nebo už toho máte víc?
2: tohle to mě úplně vytěžuje, já zaplať pámu, mám práci, která je zároveň jenom koníčkem, takže mě to strašně baví. Teďkon teda v divadle už začaly nám divadelní prázdniny, takže teďko máme trošičku pauzu, máme samozřejmě spoustu letních akcí na různých venkovních festivalech a slavnostech, takže tam se samozřejmě naši diváky budeme těšit. No a pochopitelně stále si věnuju muzeu fantastických iluzí ve Vodičkově ulici, pokud to můžu posluchačům trošku přiblížit, tak je taková interaktivní, troufám si tvrdit, i trošku zábavná expozice, kdy se třeba proměníte v obra, půlka jednoho těla, půlka těla bude na jedné straně levice, druhá bude na druhé straně levice, projdete se hlavou u stropu. No zkrátka, tam u nás je možné úplně všechno. Máme tam více jak 150 interaktivních zábavných exponátů, kdy si pořídíte vtipná videa a fotky, a hlavně tam spousta optických klamů a hádanek. Všechno to jsou buď originály nebo věrné repliky, většinou z konce 19. století, protože já jsem sběratel právě optických klamů a iluzí. Není to prosím pěkně o kouzlení, s kouzlením to nemá prakticky nic společného, je to o optických iluzích, kde se zkrátka z vás může stát naprosto kdokoliv.
0: No ale kouzlení je přece taky vlastně trošku iluze, není to? Iluze.
2: Ano, tak už staré latinské přísloví, pravý svět chce být klamán, tedy budíš klamán, protože to je právě to nejkrásnější pocit okouzlení a pocit tajemna, co můžeme vlastně prožívat.
0: Jaké kouzlo jste objevil naposledy? Rozšiřujete ještě sbírku kouzel?
2: Určitě vždycky se samozřejmě snažíme diváky u nás v divadle v Líbeznicích Prahy zase dostat něčím novým, co třeba vidíme někde jinde ve světě, takže samozřejmě se snažíme udržovat trend, aby divák, pokud něco vidí v Las Vegas nebo v asijských státech, kde já jsem třeba 2 roky žil a vystupoval v Japonsku, jsou kouzla velice populární, tak aby to mělo šanci vidět i u nás. No a třeba teď aktuálně v muzeu připravujeme nový exponát, během pár dnů se tam můžete u nás proměnit v pekle, takže určitě, pokud si chcete zažít to, jestli jednou skončíte v pekle, tak se to u nás můžete teď na nečisto vyzkoušet.
0: Jsem úplně jistý, že si to chci zažít, ale možná, pokud to nebolí, tak ano.
2: Ne, určitě to nebolí. U nás je to opravdu všechno o zábavě, takže u nás opravdu ničeho bát nemusíte.
0: A když už vás mám, Pavle, na lince, předpokládám, že i kouzelník jí něco, snídáte?
2: No, samozřejmě. A já to tak snídám. Někdy mám chuť na sladkou a někdy se zase uklovním vajíčka, nebo manželka mě překvapí nějakou zase slanou snídaní, takže určitě já jsem z takové té staré školy, že zkrátka snídaně je korun zkrátka.
0: V Líbeznicích navíc máte dobrou pekárnu, jsem zjistil.
2: Ano. To máte naprostou pravdu, tam se také chodíme pro pečivo, ano.
0: No a ještě jedna poslední otázka, kterou dávám všem. Nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila?
2: No mě potěšilo, máme nového pejska Yorkshireského teriéra, protože my jsme pejskařská rodina. No a manželka s ní, je to holčička, s ní chodí na cvičák ke dvou cvičitelkám. No a teďkon byla úplně ze všech nejlepší, takže z toho mám obrovskou radost.
0: Tak je, pozdravujte pejska i manželku a ať se vám daří. Díky moc, krásný den a naslyšení.
2: Ano, hezký den a všem posluchačům kouzelní poslech. Děkuji.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Kouzelník Pavel Kožíšek byl dnešním ranním hostem na telefonu. Já už vám za chvíli dám videozáznam z tohoto rozhovoru na můj instagramový účet Petr Slíva. Mrkněte se tam, dejte rovnou i sledovat, ať vám další rozhovory neuniknou. A teď už Pink a Nate Rusa, Just Give Me a Reason na Blaníku.

0: Just Give Me a Reason, Pinka Nejdrus na Blaníku 8:45.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Už nějakou dobu tady máme čtvrteční ráno. To je zatažené až oblačné, ale na některých místech probleskuje sluníčko, dokonce může být i polojasno. Teď mi asi nevěří na severu Česka, protože tam může ještě pršet. Ale ten déšť se objeví i dále během dne. Dnešek totiž přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Během dne se vyskytnou četné přehánky nebo bouřky. Večer jich bude zase ubývat. Teploty mezi 14 až 18 stupni. Na jihu Moravy to bude až 20. A teď je to trest. To je název písničky Petra Spáleného. Na Blaníku.

0: šíleném kolotoči a Lucka Vondráčková na Blaníku. Jo, šílený kolotoč, tak to vypadá většinou při stěhování a tady jsou vaše dnešní stěhovací historky. Milý Blaníčku, když se stěhovala moje dcera, šéfovou logistiky se jmenovala moje 84letá babi, která dokázala zašantročit a ztratit chladící tašku s 30 řízkami a sekanou pro 15 lidí. Když jsme potupně žvíkali chleba se sýrem, měli jsme ji moc rádi. Přeji hezký den. Jana z Plzně píše. Děkujeme, Jani. Co se týče stěhování, já to měl jednoduché, odstěhoval jsem se s jednou igelitkou, bejvalka to měla horší, odstěhovala si úplně všechno. Ta se nadřela. Děkujeme jí za tuhle SMSku. A ještě jednu přečtu. Můj život je neustále stěhování, tedy byl, než jsem našla a ulovila manžela číslo 2. První stěhování jsem vždy pečlivě krabice popisovala. Když jsem se stěhovala během 2 let po třetí, už jsem nevěděla nejen kde co je, nebo bylo uložené, ale ani kde má pes očkovací průkaz. Krásný den všem, vaše posluchačka Lucka. Lucko, děkujeme i za tuhle historku. A jednu vaši historku už za chvíli odměníme. Za chvíli taky krátké zprávy. Za 9 minut bude 8:30. Rádio Blaník. A já se
1: udělám hvězdičku na nebi. Víkend s Čechomorem.
2: Na Blaníku oslavíme další velké výročí.
1: Album skupiny Čechomor Proměny vyšlo před 25 lety.
2: A my pro vás máme k tomu hudebnímu čtvrtstoletí dárek.
1: Po celý víkend vám budeme rozdávat lístky na koncerty Čechomoru.
2: A také nové album Proměny pokračování.
1: Tak lažte Blaník.
2: A užijte si víkend s Čechomorem.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku,
9: mám mě auto
10: i tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
12: Děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
16: Profi voda. Nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
17: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
18: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám. Nabízíme 4denní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.
19: Tvůj pocit po projektu?
20: Jipi!
21: Jo!
19: Jo!
20: Jipi, jipi!
19: Hornbach, s námi to zvládnete.
22: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
23: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
24: A náplně skladem doručíme už do 2. dne.
23: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
24: Tak mrkněte na
25: tisku levně.cz.
26: Náplně hned.
27: Tak.
0: Hezké léto v Aquapalace Praha už je tady.
1: Zábava v vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
21: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
25: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na pnkosmonosy.cz.
26: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
27: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
28: Blaník za volantem.
29: Silný provoz je na Pražském okruhu směrem k dálnici D1. Popojíždí se asi 20 minut v koloně mezi 23. a 19. kilometrem. Další komplikace a dlouhé kolony čekejte na trase Mělník Praha před Zdiby u odbočky na Bořanovice. Zasahují policisté u srážky dvou osobních aut. Zablokovaný je jeden jízdní pruh. A zdržíte se také ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Tady v Jateční ulici na křižovatce s třídou Československé armády zasahují záchranáři a policie u srážky nákladňáku s chodcem. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě další krátké zprávy.
30: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
28: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
31: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Pětina všeobecných sester a dalších nelékařských zdravotníků ve státních nemocnicích je od ledna ve vyšší platové třídě. Jde se o 3,5 tisíce pracovníků, kteří mají víc kompetencí. Prezident Petr Pavel dnes ráno odstartoval soutěžní jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na start se postavilo 130 historických aut, z toho víc než polovina od českých výrobců. Zastupitelé Žďáru nad Sázavou projednají návrh memoranda o spolupráci se státem při záměru na stavbu rychlobruslařské haly. Sloužit by měla hlavně k přípravě vrcholových rychlobruslařů. Skialpinismus má velkou šanci, že zůstane součástí zimních olympijských her i v roce 2030 ve francouzských Alpách. Výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru dodatečně je zařadil do programu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
32: Dobré ráno, Rádia Blaník
28: s Petrem Srýbou.
33: No a co nás čeká? No za chvilku nás čeká vyřešení té dnešní stěhovací otázky. Vybereme tu nejlepší stěhovací SMS-ku někomu z vás, pokud jste poslali, třeba zavolám. Taky se podíváme na fotbal a na tajemný rok, protože pro vás v té příští půl hodině budu mít takovou jednu malou nápovědu. Za chvilku bude půl deváté.

0: Činasky a Tabáček a jdeme odměňovat.
1: Rádio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: Haló, haló.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník a Petr Slíva, je tam Tonda?
3: Ano, tady Tonda.
0: Tondo, kam jedete?
3: Jedu z Itálie do Vysokého Mýta, do Iveka, vyložit motor na autobus a jsem asi 8 minut od Vysokého Mýta.
0: Tak vám přeju šťastný dojezd, ale budu rád, když se na mě teď chvilinkou uděláte čas, protože pro vás mám dobrou zprávu.
3: Ano.
0: Já jsem se trošku totiž bál, že se zase někam stěhujete a že se zase budete stěhovat zpátky, protože ta vaše SMS-ka mě neskutečně pobavila. Jak to bylo s tím vaším stěhováním?
3: Dám blíž k uchu. Tak, no, bylo to tak, že my jsme nevěděli, jestli nám majitel prodlouží smlouvu, my jsme bydeli v té době v Litvínově. Bydeli jsme úplně v 7. patře nahoře, malý výtah, takový ty prostě klasický starý paneláky. A samozřejmě jsme si všechno vystěhovali, protože majitel se nám nějak nevyjádřil k tomu, nebo respektive vyjádřil, ale vyjádřil se na jiný telefonní číslo, my jsme jako úplně chtěli, vyjádřil se ke své mamince, takže tak. No.
0: Takže vy jste to všechno odstěhovali a potom jste se zase stěhovali zpátky.
3: Já jsem si zaplatil ještě jednoho jako klučinu mladýho, protože sám jsem na to neměl nervy, manželka do toho byla těhotná. No, nebylo to úplně příjemný, co vám budu povídat, bylo to celý den prostě, celý tak. Den, já fakt nervy, protože my jsme měli velkou sedačku, ale přežilo to, ale my jsme potom, když jsme se stěhovali zpátky, protože jsme samozřejmě o ten byt nechtěli přijít a pak to zase dostat nahoru, no, to bylo hrozný, je to, kolik to je, 6-7 let pospátku.
0: Tak já mám pro vás takovou malou náplast na všechny tyhle ty trable, protože tu vaši SMSku jsme vybrali jako nejlepší dneska. Takže dárkový balíček od M&D, ve kterém najdete speciální stěhovací sedu a dárky, to celé v hodnotě 3000 korun. Tondo, šťastnou cestu, zůstaňte mi ještě na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
3: Děkuji moc. Děkuju.
0: No, stěhování představuje pro spousty lidí stres a náklady navíc v M&D, proto přicházejí z další soutěží, kde můžete hrát každý týden o 15 000 korun na stěhování. Výhru můžete využít například na služby stěhovací firmy, novou výmalbu nebo nové vybavení domácnosti. Pro zapojení do soutěže stačí jít na web mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe kontakt.
2: Příběhy s dobrým koncem.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Hrajeme

0: Dobré ráno
1: a Petr Sliva
0: na rádiu Blaník.
1: Dobré ráno.

0: Ať venku prší anebo svítí sluníčko, ještě že máme ten fotbálek. A s fotbálkem právě teď přichází Monika Holubová.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké ráno, už dnes startuje mistrovství světa ve fotbale. Po 16 letech ho vzájemným utkáním zahájí fotbalisté Mexika a Jihoafrické republiky. Výkop utkání české skupiny A je na Aztéckém stadionu v mexickém hlavním městě naplánován na 9. večer našeho času. A jasným favoritem je Mexiko. A právě tam se také včera z Texasu přemístili čeští fotbalisté, kteří se v noci na zítřek střetnou s Jižní Koreou. Utkání na stadionu pro 50 000 fanoušků začne ve 4 ráno našeho času a chystají se na tu mimořádnou otevírací dobu i české restaurace a sportbary. Národní tým se pokusí udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Miroslava Koupka. Česko a Jižní Korea se poprvé utkají v soutěžním zápase a český celek by se případným vítězstvím hned na úvod turnaje hodně přiblížil postupu do vyřazovací fáze. Hráči se budou muset v Mexiku vyrovnat s těžkými podmínkami, hlavně s nadmořskou výškou skoro 1600 metrů. Zatímco tu si trenér Koubek nechce příliš připouštět, o základní sestavě má jasno. Nejistý je ale start útočníka Jana Kuchty. Česká reprezentace se na mistrovství světa představí podruhé od rozdělení federace a poprvé od roku 2006, kdy v Německu nepostoupila do vyřazovací fáze. Ve skupině A se utkáme ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem, které turnaj pořádá spolu se Spojenými státy a s Kanadou. Podle bookmakerů bychom se mohli dostat ze skupiny. Největším favoritem šampionátu jsou pak Španělé. Tolik fotbalový speciál, další to bude před půl druhou.
0: No a až budeme zítra startovat to zítřejší páteční dobré ráno, tak už budeme vědět.
1: Fandíme naše mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Vlna. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
8: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším, Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
17: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Meky Šbírka, Bělý kvet na Blaníku. Už se to chystá, už se pro vás chystá dnešní tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Chystají se písničky, které se v tajemném roce narodily, a chystají se taky připomínky událostí, které se tehdy staly. Třeba filmu, který měl tehdy premiéru a ze kterého je tahle ukázka.
3: Vidíte tamhle to slunce? Okej, dáme to.
0: A více si řekneme po 9. hodině. Teď ještě Ace of Base a Beautiful Life na Blaníku.

0: Soběž sa a Beautiful Life na Blaníku na konci dnešního dobrého rána. Za chvíli tajemný rok a v něm třeba tahle písnička. Z tajemného roku je i tahle. Vrať se mi zpátky, tak něžným hlasem zašep. A novinku měl i Petr Kolář. Více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté, teď je 8.53. Rádio Blaník.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZ u Věvanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě Věvanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
8: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
9: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Čtvrtek bude opět deštivý a na většině území kraje musíme až do večera počítat se slabým deštěm nebo přeháňkami. A odpolední teploty se dnes nedostanou výš než na 14 až 17 stupňů. Tolik o počasí a pojďme na silnice.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Blaník za volantem.
9: Silný provoz hlásí Pražský okruh. Směrem k dálnici D1 se popojíždí asi 20 minut v koloně mezi 23. a 19. kilometrem a z toho důvodu se zdržíte i na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Tady se popojíždí od 7. kilometru. Před Prahou ale počítejte se zdržením i na D8. Na 6. kilometru se totiž srazily dva osobáky. A ve Veselí nad Lužnicí na Táborskou v Jateční ulici na křižovatce s třídou Československou armády zasahují stále záchranáři a policie u nehody nákladňáku s chodcem. I tady se zdržíte. Tolik dopravní servis a teď se zprávami je tu Monika.
14: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Sněmovna má na programu dvě mimořádná jednání. Na duševní zdraví se zaměří i Karlovarský kraj. Dopravu v Brně omezí osazování mostních nosníků. Rádio Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Poslanci se dnes v poledne mimořádně sejdou k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Řešit budou dotace pro skupinu Agrofert. Jednání zákonodárců svolané z opozičního podnětu potrvá nejvýše 3 hodiny. Ve 3 odpoledne totiž začne jiná mimořádná schůze, kterou vyvolal vládní tábor ke sporné koaliční novele stavebního zákona. V Hradci Králové platí rozšířený zákaz pití alkoholu o část svobodných dvorů. Vyhláška totiž dává strážníkům možnost tyto lidi z místa vykázat anebo pokutovat. Problémy ve čtvrti spojené s pitím alkoholu na veřejnosti podle radnice vyplývají i z velké koncentrace ubytoven ve svobodných dvorech. Karlovarský kraj podpoří duševní zdraví dětí. Přes 1 000 000 zamíří na podporu preventivních programů, které mají především posílit osvětu a podpořit včasné rozpoznání psychických obtíží. O jaké projekty jde, to ví mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
17: Karlovarský kraj podpoří celkem 5 projektů zaměřených na workshopy pro školní kolektivy, besedy a preventivní programy pro žáky základních a středních škol, podporu rodičů dětí se známkami psychických obtíží nebo vzdělávání pedagogů v oblasti duševního zdraví, krizové komunikace a práce s třídními kolektivy.
16: Všechny programy budou pro účastníky zdarma. V Brně bude uzavřená Kaštanová ulice kvůli stavbě na dálnicích D1 a D2. K omezení dojde už o nadcházejícím víkendu, kde ulicí neprojedou auta ani cyklisté a neprojdou ani chodci. Částečně omezený bude proti běžnému stavu i provoz na dálnici. Důvodem je osazování mostních nosníků. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
8: Tajemný rok a Petr Slíva
3: na Rádiu Blaník.
0: No, otevíráme to dnešní hledání tajemného roku. Potřebuju vaše SMSky, potřebuju vaše telefonáty, vaše tipy a vzpomínky. Volejte mi na 800 109 109, pište na 603 118 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Původně countryová zpěvačka Shania Twain Forever and For Always.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A hudební vzpomínka na tajemný rok, o tu první se postaral Divokej Bill s písničkou Znamení a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Blanka z Humpolce.
0: Tak Blanko, jaký máte tip?
3: Já mám tip rok 2003.
4: 2003? Děkuju za tip. Ano. A co jste dělala v roce 2003?
3: Ježiši Maria, co já jsem dělala v roce 2003? O, asi pravděpodobně, to už je strašně dávno, asi pravděpodobně chodila do práce, starala se o domácnost a vychovávala děti.
0: Pěna dní.
3: V té době už jsem měla 3.
0: A, no výborně, a skončilo to u 3, nebo jich bylo víc potom?
3: Skončilo to u 3, ano.
0: Děkuju, tak krásný den do Humpolce, naslyšenou.
3: Já moc děkuju, nashledanou.
0: Pojďme na SMSky, zdravíme do Blaníku a dneska hádáme rok 2005, Černělováci. Ahoj Peťulko, moc zdravím, podle ukázek to vidím dnes na rok 2003, to mi bylo 19 let a nastupovala jsem do práce. Iveta z Pivína, přeji krásný den. Tak já děkuju jak Černělovákům, tak Ivetě, díky moc, zapsáno a jdeme na tu první slovní nápovědu. V tajemném roce, úplně přesně 22. ledna tajemného roku, má premiéru film, ze kterého je tahle ukázka. A nebo tahle ukázka.
5: Kdo měl dneska v noci službu u Muničáku?
6: Já.
5: Kdo já?
6: Ujď Momáčka, prosím.
5: Sakra, to neumíte říct jako chlap?
6: Ujď Momáčka, vole.
0: A nebo tahle.
7: Jdete na to anonymní vyšetření na AI. Tak si počkejte, my zavoláme.
0: Tak v kinech se objevil první Kameňák Zdeňka Trošky. No jo, ale ve kterém roce to bylo? Ve kterém roce měl první Kameňák premiéru? Zavolejte nebo napište.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Není moc moldavských kapel, které prorazily do evropských hitparád. Tehle se to povedlo. Ozone se jmenují Dragostean Dintei. To je písnička, která v tajemném roce zněla snad i z ledničky.
1: Radio Blaník. Tajemný rok.
0: Když jste ji otevřeli. Kameňák, to je film Zdeňka Trošky, respektive ten první Kameňák, který měl premiéru na začátku tajemného roku, to jsme si připomněli v té první nápovědě před chvílí, a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, Petře, je tady Dana z Lhotky pod Ondřejníkem.
0: Dobrý den, Dano, jaký máte tip?
2: Myslím si, že jde o rok 2003 a ten rok mám spojený s tím, že jsem potkala muže, se kterým jsem dodnes.
0: Tak ho pozdravujte, jak se jmenuje?
2: Marek.
0: Tak Marku, zdravíme vás, důležitý rok pro Danu. Mějte se tam krásně oba dva, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Pojďme na SMSky. Milý Blaníčku, dnes typujeme rok 2003. Část z nás byla na mateřské, zdraví vás dámy v modrém, které mají nejen zlaté srdce, ale dnes i zlato v ruce. Zdravíme vás, dámy v modrém. Zdravím Blaníček a řekla bych, že se jedná o rok 2004 podle písničky. Ten rok mi bylo 50, hezký den přeje Marie z Bystřan. Díky, Maruško. A ahoj, Péťo, je to rok 2003 podle Petra Koláře. Bylo mi 32 a pracovala jsem v nemocnici. Přeju krásný den Ivana z Vysočiny. Ivano, krásný den na Vysočinu. A co vy? Víte, v jakém roce se nacházíme? Nenechávejte si to pro sebe. Zavolejte na 800 109 109 a nebo to napište SMS-kou a pošlete na 603 118 118. A tady je ten Petr Kolář a jeho písnička z tajemného roku. Ještě, že tě, lásko, mám.

0: Minulý týden nám tady živě zpíval v kytarovém ránu na Blaníku, předtím na Konopišti a zítra vám živě bude zpívat na prvním letním koncertu, letošním prvním letním koncertu v Havířově Petr Kolář.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: A tahle jeho písnička je z tajemného roku. Z tajemného roku je i Kameňák Zdeňka Trošky. Ten první, protože měl premiéru 22. ledna tajemného roku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Petře, dobrý den, tady stálý posluchač Pepík. Tentokrát rané z dálnice, ale volám z Budějovic a domnívám se, že je to rok 2003.
0: Tak, rok 2003, slovo chalpa z Budějic. Co jste dělal v roce 2003, Pepíku?
3: No to jsem tvrdě pracoval, to mě bylo 52 a že jsem ještě byl v pracovním procesu. V létě klasika bylo Chorvatsko a v zimě ta nějaká lyžovačka, no.
0: Vy jste akční člověk, moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
3: Tak jo, mějte se, naschle.
0: No a pojďme na SMSky. Moc vás, Petře, zdravím. Podle Kameňáku typuji rok 2003. U nás se nic převratného nestalo, což je jedině dobře, píše Blanka z Prahy. Ano, máte pravdu, Blanko. Kolikrát je nejlépe, když se nic nestane. Ahoj, Petře, je to rok 2003 a typuji podle Kameňáku 1. Zdravíme Mirka z Čenkova. Díky, Mirko. A dnes hádáme pro mě moc smutný rok, rok 2008, na začátku školních prázdnin 1.7. mi zemřel můj milovaný tatínek. Tady ta SMSka končí, takže zřejmě někde zůstal viset podpis, ale moc vám děkuju i za tuhle vzpomínku. A 800 109 109 telefonní číslo, na kterém můžete taky vzpomínat, takže tam zavoláte a popovídáme si o vašem typu a o vaší vzpomínce. Nebo napište na 603 118 118. Další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník. Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
5: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
8: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
9: Příští zastávka. Výstaviště Lysá nad Labem.
10: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
9: Výstaviště Lysá nad Labem.
11: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
2: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamarán.
4: www.pragboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Na Kozla je spolech. Slavnosti Kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti Kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
7: Ah, konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
8: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
7: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
9: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
11: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Britská zpěvačka Jamelia a její hit z tajemného roku Superstar.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: V tajemném roce měla novinku taky skupina, která včera odpoledne seděla v tomto studiu, Divoký Bill. Ta písnička se jmenuje Znamení, tu už jsme si zahráli, stejně jako jsme si zahráli písničku Vrať se mi zpátky od Alice Springs. A novinku měl tehdy i Petr Kolář, protože vydal písničku Ještě, že tě lásko mám. A připomněli jsme si první kameňák Zdeňka Trošky. A ten měl v tajemném roce premiéru. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobré ráno, já vás zdravím z Liberce. Chtěla jsem jenom natypovat, že to je rok 2023. A já už jsem SMS-ku. Tady je účast kameňáku. Já jsem z toho vlastně účastnila.
4: Ježíš.
3: A je to pro mě srdcová záležitost, takže jsem chtěla zavolat.
4: Jaké bylo to natáčení?
3: Skvělý, bylo to úžasný, nejlepší léto, nejlepší brigáda pod sluncem. Byla jsem v druháku na střední škole v Liberci. A užila jsem si to úplně maximálně.
4: Ježíš, Julča, zkameňáku, no tak vám moc děkuju, krásný den do Liberce, to je super, já tenhle pořád miluju prostě, už kvůli tomuhle.
3: Já to taky miluju, bylo to skvělý, všichni byli úžasný a můžu ještě prosím pozdravit mýho manžela a moji bezvadnou kamarádku Ivču, která vlastně mi řekla, že jsem byla v rádiu a že musím napsat, zavolat cokoliv. Takže já jí moc zdravím a vás všichni zdravím a děkuju, bylo to skvělý. A vy jste skvělý.
4: Skvělá náhodička, moc vám děkuju, nashledanou.
3: Super, mějte se krásně, nashledanou.
4: Neskutečné. Pojďme na SMSky. Ahoj Blaníčku, řekl bych, že je to rok 2003. Petr z Jičína, nejlepší radio, poslouchám každý den. Moc děkujeme, Petře, vážíme si toho. Dnešní tajemný rok je 2003. Byla jsem na mateřské dovolené s druhým synem, ráda na ten rok vzpomínám. Napověděl kameňák a Petr Kolář Ještě, že tě lásko mám. Děkujeme, děkujeme. Tady mi chybí podpis, ale ten možná dorazil v další SMSce. Dnes to bude rok 2003 podle kameňáku. V tuto dobu jsme byli na dovolené v Srbsku a byli jsme v letním kině na tomto filmu. Byl to krásný zážitek, píše Miloš z Mostu. Zdravíme do Mostu a pojďme na další slovní nápovědu. V tajemném roce, 31. října tajemného roku, přestali platit haléřové mince, konkrétně desetníky a dvacetníky.
5: Ke konci října byla v oběhu více jak miliarda desetníků a dvacetníků. Teď se naše nejmenší platidla vozí z celé republiky na likvidaci do mincovny v Jablonci nad Nisou.
0: Mince byly nepraktické, přestaly plnit funkci oběživa, staly se platidlem na jedno použití, prostě buď to se jich každý zbavoval, anebo je vůbec nepoužíval. Takže desetníky, dvacetníky byly zrušeny a to se stalo v tajemném roce. Ale ve kterém? Napište na 603-118-118 anebo zavolejte na 800-109-109.
6: Píseň o Frantovi Šiškovi, který šel do milionáře. U nás v domě říkají mi Ferda Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levy, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá tešan, jak tam nervy teču. Všecko jsem to viděl hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Všech to začal taky malým interview, co prerobíme si kuří maso piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začali blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, už začali blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se

0: Moju staru zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory, tedy nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za azác, neluční kvítí, nebo za menostroj struny, tu jde kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. A já stejně jak na začátku jsem v řiti. Všech tam zatím mával tými svými čísly, tak si říkám, Franta napíse a mysli, jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Zatím za ty prachy jenem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu možu sedět volí. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v gaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny, a já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytl stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrýku podlaze sunul. No a už se modrýku podlaze sunul. První třídu do Ostravy, Intercity, viděl jakou celou cestu, valím kity, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovitý.
1: Taky tohle byla vzpomínka na tajemný rok Jaromír Nohavica a milionář. Což se nám hodilo k té předchozí nápovědě, konec desetníku a dvacetníku, desetník desetníku a máte z toho milion, ale od tajemného roku už bych to nestřádal po desetníkách, protože byly zrušeny. Taky Kameňák se objevil v televizi, teda v kinech, v tajemném roce, protože měl premiéru a tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Svíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, Blaníčku. Já si dle mého skromného odhadu, jo, tady Apolena. Myslím, že to je rok 2003, podle té písničky od Ozonu, která se mi teda vůbec nelíbí.
1: Ale byla všude, člověk je zapamatovatelná, to je pravda.
2: To bylo strašný, aby se od baru otevřít fakt dveře. Takže to si velice dobře pamatuju a jinak jsem se i vdávala.
1: Důležitý rok. Moc vám děkuju a poleno. Krásný den.
2: Jo, mějte se krásně. Taky naslyšenou.
1: A na písničku od Ozone tady reaguje i posluchač, jehož jméno teda nedorazilo. Dobrý den, je to podle mě rok 2004, bylo mi 18, měl jsem nově řidičák a Škodu Rapid a tam hrál neustále hit od Ozone. Děkujeme. Potom tady mám dobrý den, tipuji rok 2003 podle nápovědy a písničky od Petra Koláře. Ten rok dcera maturovala, jinak byl rok docela obyčejný. Hezký den přeje Magda z Nasavrk. Díky, Magdo. A dobrý den, dneska se jedná o rok 2003. Ten rok jsem oslavila padesátiny a koupila jsem si první auto, které mi za 5 let ukradli. Ludmila z Prahy píše. Ludmilo, děkujeme. A ještě jednu nápovědu vám dlužím. V tajemném roce jste poprvé mohli začít používat počítačový program, který neměli rádi telefonní operátoři. On jim totiž bral peníze. Dalo se přes něj volat zadarmo a loni bohužel skončil. Ten program vzniknul v Estonsku a jmenoval se Skype. Vzpomínáte? Když vám někdo volal. Tak, takhle znělo. Volání přes Skype. Poprvé jste jej mohli použít právě v tajemném roce a to byla poslední nápověda.
3: Tajemný rok.
4: Na rádiu Blaník.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.

0: Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od 2 kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
4: XXL výprodej v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
18: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
17: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
19: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Text Gabiny Osvaldové, Okurky a Lucka Bílá v Tajemném roce na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Jsme téměř na konci a tady jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Jana z Bíliny. Já mám tip, byl to rok 2003.
0: No, to je slovo ženy teda, co jste dělala v roce 2003.
3: Já jsem měla autonehodu, tak nic hezkýho.
0: Nic hezkýho, ale už je všechno v pořádku, doufám teda.
3: Už je to dobrý.
0: Všechno se urovnalo. Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
3: Ty taky, nashledanou.
0: Tak a pojďme na SMSky. Ahoj Blaníku, je to rok 2003 podle Kameňáku a pana Nohavici a pana Koláře. Moc zdravím Petra Slívu a spol věrná posluchačka Sidonie. Milá Sidonie, děkujeme. Potom tady mám SMSku od Pavla a Zuzky, typují rok 2003 na bilion procent dokonce. A ještě krásný den, jako tajemný rok typu 2003 podle Kameňáku, já v tu dobu ještě nebyl na světě, zdraví z Plzně Karen. Tak milá Karen, taky děkujeme a my si to asi zhrneme všechno, co? Kameňák v kinech, konec desetníku a dvacetníku a vzniknul Skype. A pokud jste typovali rok
1: 2003,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Rok 2003. Já se na vás těším zase zítra ráno po 6. hodině v dobrém ránu. Za chvíli už Pepa Černý a s ním přijde dopolední vysílání a teď ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 2003. Tady Alize. Zůstaňte s Blaníkem.

0: Alize a poslední píseň tajemného roku. Posloucháte Blaník. A my vám dál budeme hrát hlavně hezky česky. Šalom. Taky Karel Gott zaspívá. I Leona Machálková. Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty už bude 10. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Přeji vám pěkné dopoledne. U zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Dnes bude většinou zataženo, přechodně i polojasno, ale až do večera musíme počítat s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne pak naměříme maximálně 14 až 17 stupňů. Tolik informace o počasí a následuje doprava.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Volantem.
2: Silný provoz je tradičně na Pražském okruhu směrem k dálnici D1. 20 minut budete v koloně popojíždět mezi 23. a 19. kilometrem. A z tohoto důvodu se zdržíte i na příjezdu do Prahy po D5. Tady se popojíždí další půl hodiny už od 5. kilometru. Před Prahou čekejte zdržení i na dálnici D8. Na 6. kilometru se vyšetřuje srážka dvou osobních aut. Ta vás zdrží půl hodinky a teď čerstvě dejte pozor i v Kolíně v Polebské ulici na křižovatce s Plynárenskou. Tady zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta, které srazilo chodce. Tolik dopravní servis, teď už předávám slovo Monice, jsou tu zprávy.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Odchod do předčasné penze je pro Čechy stále lákavý. Vojtěch apeluje na prvodárce krve. Další země zakáže dětem sociální sítě. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. O předčasný důchod zažádal v prvním čtvrtletí roku dvojnásobek lidí než loni. A to i přesto, že je možné sice odejít do penze o 3 roky dřív, ale s nevýhodou trvalého krácení důchodu. O 0,5% za každých započatých 90 dní předčasného ukončení celoživotní práce. Podle analytiků je to ale i tak logická a ekonomická výhodná volba. Dárců krve v Česku ubývá. Dochází totiž k postupnému vyřazování kvůli věku. Na problém upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
6: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životodárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom ji darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
5: Právě kvůli věku daroval včera krev naposledy i prezident Petr Pavel. V Česku je možné ji darovat od 18 do 65 let. O obytná auta a karavany je před začátkem prázdnin velký zájem. Některé půjčovny už teď často hlásí obsazeno. Termíny výpůjček podle nich zmizely už během zimy. Sehnat rodinný karavan je teď téměř nemožné. Novým trendem je také to, že si Češi čím dál častěji připlácejí za luxus a prostor. Kanada zakáže sociální sítě pro děti mladší 16 let. Zároveň bude regulovat chatboty. Podle agentury Reuters to vyplývá ze zákona o digitální bezpečnosti, který představila tamní vláda. Provozovatelům, kteří se jim nebudou řídit, hrozí vysoké pokuty. Kanada je po Austrálii druhou zemí, která k tomuto kroku přistoupila. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Půl minutka nám zbývá do 10. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si i povídat. Dorazí kolegyně Samira, která pro nás bude mít další díl svého fantastického pořadu Proč se říká, co se říká. No a teď už je tady první písnička Stín katedrál, tak šalom.

0: Skupina Tým, čo s tým? To ví Samča.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: Naprostě všechno zjistí. Třeba i to, proč se říká máslo na hlavě. Viď, Samčo?
3: Mít máslo na hlavě znamená něčím se provinit, udělat něco nečestného nebo nějakou ostudu. Používá se i v situacích, kdy se dotyčný bojí něco kritizovat, protože sám má máslo na hlavě a často si je toho moc dobře vědom. No a teď k tomu samotnému máslu. Údajně se totiž dříve používalo jako kosmetika. Čisté, kvalitní máslo bylo ceněné a jeho padělání se trestalo. Ve Francii v 15. století nepoctivým trhovkyním, které šidili zákazníky a prodávali nekvalitní máslo, protože ho často nastavovali a tím ztratilo kvalitu, dávali za trest kousek másla na hlavu. Ženy musely stát na přímém slunci, dokud se jim máslo neroztékalo po vlasech a obličeji, což mělo sloužit jako veřejná ostuda.
0: Já vždycky, když koukám na výsledky D-testu, tak si říkám, kolik lidí by dneska mělo teda máslo opravdu na hlavě.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Ještě, že už se to nedělá. Přátelé, budeme si dál hrát hezky česky. Tohle je Karel Gott.

0: Leona Machálková a Kometa na vlnách Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Je to tak, jdeme si hrát, přátelé, víc nebo míň. Tento týden pro vás mám ten poukaz na 5000 na vyvýšený záhon v můjkaroten.cz. A navíc pro vás všechny, kteří teď posloucháte, tak mám slevu. Slevový kód Blaník10. Blaník10 velkými písmeny. Je to 10% sleva, když budete nakupovat právě u můjkaroten, tak tam se ten slevový kód zadává do poznámky v objednávce. Přátelé, to je slova pro vás všechny, ale ten, kdo vyhraje, ten vyhraje voucher tady u mě dneska, víc nebo míň. A ten, kdo prohraje, ten, kdo bude druhý, tak dostane slevu, která je větší než 10%. Tak pokud se chcete zúčastnit, tak pište 603 118 118, napište celé své jméno, potom název města nebo obce, odkud pocházíte, teda respektive kde bydlíte, abychom vám to mohli doručit. No a potom napište heslo. A dneska dáme heslo třeba zahrada. Napište heslo zahrada, jo? A já dvěma z vás zavolám, tak mějte u sebe telefon, zvedejte ho a bude to zase souboj. Lítý, těším se na to. Valda Matuška za chvilku s Bohemásko, taky Taylor Swift a Michal David, Decibely lásky. Posloucháte Blaní.
2: I vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
3: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech amerických.
4: Šubidubi Amerika.
5: Šubidubi Amerika.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Každý den na Rádiu Blaník.
6: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
7: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
10: Třikrát zelená smažák.
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
12: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
13: V tom musí být celá liška.
14: A takže je. Nabíjí mi koloběžku.
15: Má mě auto.
16: I tramvaje, co mě vozí do školy.
17: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
18: Děkuju.
19: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
18: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
1: Potisk, potisk, dárky, bylabil, CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
5: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
4: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
5: Tak mrkněte na
6: tisnulevně.cz.
7: Náplně hned.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit, vyřešíme to. Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu. Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: správně, tak ten dostane voucher na vyvýšený záhon v hodnotě 5000 korun od můjkaroten.cz. Pro všechny z vás, kteří teď posloucháte, mám slevu Blaník 10, to je 10%, to se zadává do poznámky v objednávce, protože u klienta se platí až při převzetí zásilky. U klienta tím myslím můjkaroten.cz. No a teď už mám dva takové klienty na telefonu, jsou to naši posluchači. První, kterou jsem vybral, je paní Radka z Hrádku nad Nisou. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Jak pak se máte dneska?
1: Dobře.
0: Prší vám tam?
1: Prší.
0: No, kdybyste měla,
1: ano, chviličku se pokoušelo i sluníčko, ale jenom má chvilinku.
0: Kdybyste měla vyvýšený záhon, tak se vám to hezky zaleje. Tak
1: ano.
0: Uvidíme, třeba se to stane do budoucna. Na telefonu je taky pan Láďa, který je z Hranic na Moravě. Dobrý den, Láďo.
2: Dobrý den.
0: Vy jste taky v pořádku dneska?
2: Ano, ano.
0: Těšíte se na hru?
2: Ano.
0: Dobře. Je to takové přesrepublikové celé tento souboj, protože Hrádek nad Nisou je od Hranic na Moravě skutečně daleko, takže my jsme takový most, který spojuje v tuhle chvíli. Radko, vyhádáte první, tak poslouchejte pozorně a rychle odpovězte, jo?
1: Ano, prosím.
0: Tak jo. Kolik rozměrů nabízí Můj Karoten pro své terasové záhony?
1: 15.
0: 15 říkáte. Láďo, víc nebo míň?
2: Já bych řekl, že míň.
0: Říkáte míň? No, no, dobře. No tak ten voucher na těch 5000, ten putuje do Hranic na Moravě. Radko, tipněte si ještě jednou, kolik myslíte, míň než 15?
1: 6.
0: Ne, ještě míň, 3.
1: Ještě míň, 3 jenom.
0: Jenom 3.
1: No. To by se měli polepšit.
0: No, a to je pravda, takže... Ale třeba to stačí, já nevím. No to jsme rádi, to je fair play, to je krásný. Láďo, máte radost?
2: Ano, určitě.
0: Výborně. Tak Láďo, vy můžete s tou radostí už zavěsit, protože vám vím, kam co poslat a tak. Takže gratuluju, mějte se krásně a nashledanou.
2: Děkuju.
0: Nemáte zase. Nashledanou. No a Radko, vy mi prosím vás zůstaňte na telefonu, já vám řeknu tu slevu, jo?
1: Ano, ano, děkuji.
0: Tak jo, taky děkuju. Tak jste to slyšeli, přátelé, další dva sympatiáci. Je to tak vždycky, protože prostě posluchači Blaníku sympatiáci jsou, s tím se nedá nic dělat. No a pro vás ještě jeden ten voucher na 5000 mám a udám ho ve vysílání zítra opět mezi 10. a 11.
3: Víc nebo míň. Vyvýšené záhony, které postavíte raz, dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
0: Vyvýšené záhony a kompostéry Můj Karoten, mimochodem v barvě šedého antracitu, dokonale zapadnou do moderní zahrady nebo terasy. Takže je dobré, když se přihlásí někdo, kdo bude mít moderní zahradu a terasu. Za chvilku Eláni a kočka na Blaníku.
3: Pro někoho je to noční můra.
4: Jiní to zvládají levou zadní.
3: A co vy? Máte nějaký fígl na rychlé stěhování bez zbytečných nervů?
4: Pochlubte se nám a možná na tom vyděláte.
3: Každé ráno pro vás máme dárkové balíčky od MND,
4: kde můžete získat rovnou 15 000 na vaše stěhování.
3: Chcete vědět víc? Poslouchejte Blaník.
4: Každé ráno od 6 do 9. Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
5: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka.

0: Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: -70%. Opakuji, výprodej až -70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Úžasný Patrick Swayze. Na vlnách Rádia Blaník. Včera jsem tady mluvil o hříšném tanci, jaký je to kult pořád. Je to pravda. Michal Tučný, to je taky kult. Ten nám zpíval jako první tady na Blaníku. A právě báječnou ženskou.
1: Když si báječnou ženskou vezme
0: pán. Si dáme písničku pro všechny, kteří mají malinký byt, tak jako já, 1+1.
1: Někde si najdu malý byt. A
0: ještě ne svůj. Tomáš Klus dokola.
1: Ty nezvedáš mi telefon.
0: Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 11.
2: Rádio Blaník.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskévinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZ u Věvanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě Věvanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
13: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
14: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
13: Výstaviště Lysá nad Labem.
15: Rádio Blaník, počasí.
16: Rádio
17: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. V našem kraji dnešní odpoledne přinese většinou zataženou oblohu a také chladnější ráz počasí. Bude deštivo, až do večera musíme na většině území kraje počítat s přeháňkami a naměříme od 14 do 17 stupňů. Tolik o počasí, teď se podíváme na silnice.
15: Jak bude?
18: A co si vzít na sebe?
15: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
17: Na Pražském okruhu je silný provoz směrem k D1. Od rána se tady popojíždí v koloně mezi 23. a 19. kilometrem. Teď aktuálně ztratíte asi čtvrt hodinky a tato kolona ovlivňuje i příjezd do Prahy po D5. Popojíždí se od 5. kilometru a ztratíte další půl hodinku. Na trase Praha Kutná Hora dejte pozor u Kostelce nad Černými lesy. Tady se vyšetřuje hromadná srážka 3 osobních aut. A komplikace jsou také na Kladně, a to na náměstí Svobody, kde provoz zablokovala také hromadná nehoda, jsou tam sobě 3 osobáky. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu a teď už jsou na řadě další zprávy s Monikou.
19: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
15: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
20: Rodiče často neví, čím se děti na mobilech baví. Poslanci budou znovu řešit novelu stavebního zákona. V Praze je omezen provoz vlaků.
16: Radio Blaník.
20: Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. České děti a mladiství tráví na mobilu průměrně víc než 3 hodiny denně. Tento čas ale stále narůstá a jejich rodiče často ani nevědí, čím se jejich ratolesti baví. Zatímco těm menším nastaví alespoň nějaká pravidla. U těch starších už je většinou nedávají, anebo je teenageři zdárně obcházejí. Vlastní telefon má podle agentury NMS Market Research od 11 let prakticky každé české dítě. Sněmovna dnes bude opět projednávat v rámci druhého čtení novelu stavebního zákona. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová soudí, že novela zřejmě účinnosti k 1. červenci nenabude, jak se původně předpokládalo. Požádá proto své kolegy, aby se tak stalo co nejdřív. Správa železnic hlásí mimořádnou závadu. Kvůli poškozené troleji teď v Praze nejezdí vlaky mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Provoz je silně omezený taky na hlavním nádraží a závada ovlivňuje i vlaky jedoucí z Ústí nad Labem. Železničáři situaci vyšetřují, vlaky by se mohly rozjet popoledni.
4: Mistrovství světa ve fotbale.
20: Už dnes startuje mistrovství světa ve fotbale. Zahájí ho dnešní utkání mezi Mexikem a JAR od 9 večer. A v Mexiku budou hrát i čeští fotbalisté, kteří zítra ve 4 ráno nastoupí proti Jižní Koreji. Restaurace a sportbary v Česku proto chystají mimořádnou otevírací dobu i speciální snídaňové nabídky. A ví říká za Asociaci malých a středních podniků Luboš Kastner.
16: Ten provoz bude specifický, musíte jinak uklidit, musíte najmout personál, ale vzhledem k tomu, že to je vždy jenom jeden nebo dva nebo tři dní, možná podle toho, jak se podaří české reprezentaci postupovat turnajem, ale to zvládnou restauratéři a spíš to beru jako marketingový tah. Připomenutí se hostům, určitě to je takové zpestření.
20: Česká reprezentace se hraje v základní skupině 3 zápasy, 2 nad ránem a 1 večer. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje?
0: Děkuju moc, Moni.
4: Pepa Černý
18: na rádiu Blaník.
0: 11. hodina už odbyla, přátelé, krásné dopoledne, budeme vám hrát hlavně hezky česky, za chvilku se podíváme na zlaté české ručičky, no a teď si dáme tu první, která je vlastně tak trochu o Monice Holubové, je to báječná ženská.

0: Bonnie M na vlnách Rádia Blaník. S těmi jsme oslavili čtvrtstoletí na Konopišti. A už jsou to 2 roky, přátelé. Jsou před námi další zlaté české ručičky, které opět vyhledal a teď nám je představí Petr Slíva. Tak jdeme na to.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Markétou Palánovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, moc vás zdravím.
3: Markéto, odkud jste? Kam jsem se dovolal?
4: Já bydlím v Horoměřicích, což je kousíček za Prahou u letiště. Takže středočeský kraj.
3: Středočeský kraj a tam vznikají vaše recyklované tašky?
4: Přesně tak.
3: Jak jste se k ním dostala? Ten příběh mě docela zaujal.
4: Moje babička se stěhovala do domova důchodců a protože celý život šila, tak po ní zbyly látky a mě bylo strašně líto nějak se jich zbavit a řekla jsem si, že bych mohla zkusit z nich něco vyrobit. A protože jsem vlastně celý život nějak směřovala k tomu, že bych jednou ráda dělala patchwork z džínoviny, tak jsem je zkombinovala s džínovinou. On totiž ten patchwork úplně z džínoviny nejde dělat, protože každá je jinak silná. Ale ta kombinace různých kytičkovaných látek po babičce a džínu mi přišla docela zajímavá. Takže takhle to začalo.
3: Ale ono to pokračuje dál, takže nejdřív jste šila asi pro sebe jenom.
4: Přesně tak. Nejdřív vlastně jsem podarovala rodinu, kamarádky. Vlastně každý ten kousek byl úplně jiný. Zkoušela jsem různé velikosti, kombinovat různé teda vzory k sobě. Pak mě jednou oslovila kamarádka, jestli bych nechtěla prodávat u nich ve škole na trhu. A já jsem si řekla, že vlastně jo, že bych to chtěla ukázat ještě jako většímu počtu lidí, to, co dělám. A to byl start nějaké potom mojí opravdu jako profesionální, jestli se to
3: tak dá říct.
4: No, jakože jsem to fakt začala dělat opravdu jako za tím účelem jako prodeje a představení těch výrobků širšímu publiku.
3: No budujete si vlastně kariéru, protože oni už to dávno nejsou jenom tašky, je to tak?
4: Aha. Já jsem začínala těmi taškami, ale postupně jsem začala šít batůšky, zástěry, různé organizéry, občas jako na přání zkusím i, nevím, něco jako sponkovník. A často to jsou věci, které mě by třeba nenapadly, ale přichází od zákazníků nebo od přátel a to je pak teda velká výzva.
3: A vy navíc máte postaráno o materiál, takže kromě nití do šicího stroje nic nekupujete.
4: Lejte, já vlastně i ty nitě ani nekupuju, protože často, když někdo právě likviduje třeba nějakou pozůstalost po babičce, tak a jsou tam nitě, zipy a tak mi to lidi vlastně nabízí. A právě, že nejen kamarádi, přátelé, ale i zákazníci už mi nosí své prošoupané džíny nebo nějaké staré závěsy, protože vidí, že já z nich třeba ještě něco vykouzlím.
3: Řekněte mi, kdyby si od vás chtěl teda někdo pořídit baťůžek, tašku, cokoliv jiného, tak co má pro to udělat?
4: Buď se může podívat na Facebook, Instagram, anebo na Flair, kde mám vlastně svoji značku Retaška a tam mám aktuálně výrobky, které mám hotové. Nebo mám webové stránky www.retaška.cz, ale úplně nejlepší je třeba přijít na nějaký trh, kde zrovna budu.
3: A kde teď budete třeba?
4: Teď mě čeká trh v Lisovajích. Tam bude taková krásná komunitní akce 20. června odpoledne.
3: Markéto, já vám popřeju, ať se vám daří, hodně štěstí a naslyšenou.
4: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťa to opět dokázal. Děkujeme moc krát. Zlaté české ručičky jsou za námi a Reddy Kirken před námi. 1+1 na Blaníku.

0: Tady jsou doma Čechomor a pěkná písnička bude hrát o víkendu z Blaníku. Skoro každá. No ale hodně jich bude od Čechomoru, protože my strávíme celý nadcházející víkend právě se skupinou Čechomor. Přátelé, protože album Proměny, které všichni znáte, slaví 25 let a pánové k tomu jedou velké turné, tak my pro vás máme nejenom lístky na tyhle koncerty, ale máme pro vás taky to nové album Proměny pokračování. Laďte o víkendu Blaník a o nic nepřijdete, já vám budu držet palce. Za chvilku Olympik a nebo Tomáš Klus dokola na Blaníku.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
11: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
15: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. A auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
17: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
16: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
18: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
16: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
19: Od Zemana?
16: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
19: Uzené maso od Kýty, 1 kilogram, jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kilogram, jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené, jen za 79,90.
16: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
20: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na plnokosmonosy.cz.
0: Milí šikulové a milé šikulky.
21: Hledáme možná právě vás.
0: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
21: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.
22: Blaník.
23: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
22: Blaník je i bezva práce.
23: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
22: Jednoduše, rychle a přehledně.
23: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
22: Bezva práce.

0: Tomáš Klus, Dokola.
1: Vytáčím tě dokola.
0: Posloucháte Rádio Blaník. Tak si představte, že jízdní kola, tedy bicykly, se pořád ještě kradou. To já myslel, že už se moc neděje, ale policejní statistiky mluví jasně. Jen loni jich zloději ukradli 3387, tedy včetně elektrokol. A to jsou jenom ty nahlášené. Najít se jich povedlo z těch nahlášených asi 32%. A pomoci s tím může i pojištění. Jak říká manažer neživotního pojištění v České podnikatelské pojišťovně Michal Šimon.
2: Pojištění domácnosti se vztahuje i na jízdní kola, například proti jejich odcizení. Aby došlo k plnění pojišťovny, musí být kolo prokazatelně zabezpečeno. Podle verze pojištění jsme v ČPP schopni klientům při odcizení kol mimo domov uhradit až 100 000 korun. Pojištění chrání kolo, ať už je ve sklepě, uzamčená na veřejném místě nebo v autě. Velkou výhodou pojištění domácnosti je právě to, že pojištění chrání majetek i mimo domov.
0: No, pane, tak se podívejte na web čpp.cz, nebo jak oni říkají čpp.cz. Tak, a my si budeme dál rád. Za chvilku Iveta Bartošová, Petr Sepeš, jak Knoflíky lásky. A zaspívá i Celine Dion, tu z Titanicu. Posloucháte Blaní.
3: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
4: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
3: My je za vás vyřešíme.
4: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po sedmé.
4: Petr platí vaše účty.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
7: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
9: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde?
10: Od lesa prodá auto u ESA.
12: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
13: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
15: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
16: Utrhnout, sklidit.

0: Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

Stejně si myslím, že kdyby ta Kate chtěla, tak ten Jack si na ty dveře vešel v tom Titaniku. No. Ale to se nedá nic dělat. Přátelé, posloucháte Rádio Blaník a tohle byla na dlouhou dobu poslední anglicky zpívaná písnička. Před námi je Česká hodinka a s ní Janek.

0: Budete poslouchat, jak z Blaníku zní české písničky jen a pouze v české hodince. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty už bude poledne. Rádio
1: Blaník. S Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Viany, srdeční záležitost.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondy.eu/pomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace k tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Počasí. Rádio
12: Blaník. Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou zatažená až oblačná. Na východě kraje čekáme zpočátku i polojasno. Od západu se pak přidá místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 14 do 17 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
11: Kdy bude to správné počasí na výlet?
13: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
11: Blaník za volantem.
12: Na Kladensku v Buštěhradu v Lidické ulici boural kamion do dopravní značky. Počítejte tam s omezením provozu. Na dálnici D11 na 14. kilometru směrem od Hradce Králové na Prahu bourala dvě osobní auta. Na místě zasahuje policie. Počítejte tam s menším zdržením. A nakladně na náměstí Svobody blokuje provoz nehoda tří osobních aut. Počítejte se zdržením i tady. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má Renata.
14: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
11: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Na víkend se nám příjemně oteplí. Ceny paliv dál klesají. Postoloprcké slavnosti představí unikát.
17: Rádio Blaník.
16: Hezké poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Po nynějším ochlazení se o víkendu oteplí až na 24 stupňů. V sobotu bude ještě víc pršet a místy se objeví i bouřky, ale v neděli už se můžeme těšit na hodně sluníčka a srážky skoro žádné. V pondělí pak bude většinou podobně a od úterý vystoupají teploty k 28. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot jsou oproti včerejšku opět nižší. Denně určuje stát a u čerpacích stanic dnes můžete litr benzínu natankovat maximálně za 41,36, nafty za 39,69. Ceny na zítra celý víkend prozradí kabinet kolem 14. hodiny. Poslance dnes čekají dvě mimořádné schůze. V poledne začne projednávání údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a dotací pro skupinu Agrofert. Následovat bude další pokus o dokončení druhého čtení vládní novely stavebního zákona s cílem urychlit a zjednodušit stavební řízení. Historii vytesanou do kamene mají v Postoloprtech na Lounsku. Unikátní vydlážděný obraz svatby Oldřicha a Boženy představí radnice veřejnosti při slavnostech města v sobotu. Víc už řekne starosta Zdeněk Pištora.
17: To je z pařížského zlomku Dalimilovy kroniky, který byl objeven v roce 2005. Takže vlastně my jsme tu svatbu Oldřicha Boženy s knězem a s koněm přenesli na plochu. V pozadí jsou ty dekory rostlinný a v postavě kněze je vepsán kompletně celý ten text té pověsti.
16: Rekonstrukce historického jádra pětitisícového města vyšla na víc než 100 milionů korun. Teď vracím slovo Pepovi.
0: Děkujeme, Renčo.
18: Pepa Černý
19: na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už je to tady, my si dál budeme hrát a to pouze hezky česky, protože je před námi česká hodinka. Taky si budeme povídat o zítřejší velké akci v Havířově, máme totiž první letní koncert rádia Blaník. No a popřejeme k narozeninám našemu možná aktuálně nejúspěšnějšímu sportovci. Dneska je mu 20, tak se dočkáte za chvilku. No a přijde Iva, protože je odpočatá, včera tu nebyla, takže bude zářit, bude se smát a bude s ní sranda. Xindl X na vodě právě teď. Hezké poledne a dobrou chuť.

0: Radio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: Bude tam Janek Ledecký na letním koncertě.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Už zítra, přátelé, poprvé letos v Havířově. A od kolika to začíná? Začíná to v 16:30 na náměstí Republiky. A bude tam nejenom Lade, Janek, ale taky Olga. Zahraje taky naše blanická kapela, zaspívá Petr Kolář. Vstupné se na naše letní koncerty neplatí, je to zadarmo a máme pro vás navíc speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku. Tak se nejenom pro tu samolepku, ale pro dobrou náladu a úžasnou porci českých písniček stavte zítra v Havířově na náměstí Republiky. V 16:30 začínáme a vstupné se neplatí. Těšíme se na vás moc.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A my si jdeme dál hrát hezky česky. Mandraže, Šrouby a Matice. Na Blaníku. Ve 12:13. Ve čtvrtek

0: Letě jak vítr Metoděj Jílek, dneska je mu 20 let. Náš zlatý rychlobruslař, obrovská naděje do příštích let a jeden z nejlepších sportovců, které vůbec máme. Metoděj 20, to je jenom jednou za život. Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a skvělé výkony. Ale o to už vy se postaráte, Metoděj, to my všichni víme. No a taky bych chtěl popřát panu Petru Kostkovi, protože tomu je dneska 88 let. Petře, všechno nejlepší a ať vám to pořád hraje jako do posud. Za chvilku Hanka Zagorová, Vlasta Harapes, jen pár dnů a taky Slza, každý sám. Posloucháte Rádio Blaník. Středočeské aktuality. Přeji vám hezký den. Řidiči, máme pro vás jednu zásadní informaci. Pokud plánujete v noci ze soboty na neděli cestovat po dálnici D4, počítejte s uzavírkou hned kousek za Prahou u Jíloviště. Středočeští silničáři tam totiž zbourají přes 50 let starý most. Detaily nám přiblíží přímo radní pro oblast silniční dopravy Josef Pátek.
1: Most přes D4 už má svá nejlepší léta za sebou a proto ho teď pošleme k zemi. Tímto ale pro nás rozhodně nekončí. Místo něj tam hned začneme stavět z brusu nový. Vydržet má 100 let a tedy déle než jeho předchůdce. Bude o něco širší a hlavně zajistí bezpečný provoz na něm i pod ním. Dálnici uzavřeme v sobotu úderem 19. hodiny a provoz chceme částečně obnovit v neděli kolem 9. ranní.
0: O silnice a mosty je nutné se starat nepřetržitě. Pane radní, prozradíte nám, jak hodně Středočeský kraj investuje do mostů?
1: Je pravdou, že mosty vyžadují zvlášť důležitou péči a tu jim taky dáváme. Na silnicích druhých a třetích tříd jich máme teďko celkem 1871, což je nejvíce ze všech krajů. Loni jsme například do nich dali přes 700 milionů korun. Místo nákladných novostaveb se nám ale vyplatilo jít cestou generálních oprav. Spoříme tím čas bez dopadů na kvalitu. A pokud vás zajímá, kolik mostů chceme zmodernizovat letos, tak by jich mělo být zhruba 60.
0: Stavební sezóna je v plném proudu po celém kraji. Neobejde se to bez dopravních omezení, ale výsledek bude stát za to. Díky za informace a ode mě jedno malé přání pro všechny. Šťastnou cestu a jezděte opatrně. Středočeské aktuality.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
8: Od Zemana?
7: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
8: Uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené, jen za 79,90.
7: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.
9: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
10: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
9: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
10: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
9: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
10: Maxi dotace.
11: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte pro Emzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
12: Mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
13: Inspirující prostředí.
14: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
13: A šéf, se kterým je radost pracovat.
14: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
13: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
14: Jednoduše, rychle a přehledně.
13: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
14: Bezva práce.
15: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.

0: Lalalaj. Radek Tomášek a Boxer na vlnách Rádia Blaník. Už je tady. Dočkali jste se.
1: Hello!
2: Hello.
0: Ivalecká včera nebyla, hrozně nám chyběla.
1: Ježiš, nekecej.
0: Přišly stovky děkovných dopisů, teda
1: jako,
0: děkovných.
1: Jak děkovných?
0: No jak komu, víš?
1: Tak to je vrchol teda tohle.
0: Ne, naopak.
1: To se není možný.
0: Lidé psali, že jim chybíš. Ivuško, jaké to bylo včera?
1: Bylo to krásný. Teda musím říct, že opravdu jako jsem udělala dobře, že jsem se na obhajoby teda šla podívat. Protože mým cílem, já nevím, jestli jsem to tady říkala, ale mým cílem bylo jaksi konečně přestřihnout tu pupeční šňůru, jak ano. Se říká pomyslně, že jo. A říkala jsem si, že to je takový jako vzácný moment vidět to dítě v úplně jiný roli než doma, že jo, v tom skvotu.
0: Hele, a už jsi mu odhlásila popelnici.
1: Ne, proč?
0: To, my jsme měli takový rodinný známý. A když tomu dítěti bylo 18, tak
1: no
0: ten
1: jo,
0: den
1: no,
0: 18.
1: Ještě
0: narozenin.
1: Není.
0: No a den 18. narozenin normálně mu odhlásili popelnici. To znamená, to je takový jasný signál, ty už tady nebydlíš.
1: Ne, to já jsem mu říkala, že tam může bydlet, jak dlouho chce. To je zase, já jsem v tomhletom jako možná by někdo řekl, že to jako není dobře, že by se měl, ano, postavit na vlastní nohy, ale to on chce, ale já ho nechci jako vyhánět, rozumíte, jo, vyhánět, ne, ale jako, hele, to my, když jsme kupovali ledničku, třeba, tak on přispěl, fakt, sám od sebe, no.
0: Na ledničku.
1: Na ledničku, no, jsme koukali a říkám, tak. To jsi hodnej, děkujem.
0: To není dítě, to je anděl.
1: No,
0: toho
1: no.
0: Bych si doma držel, jestli to přispívá.
1: No právě, víš.
0: Už v 16.
1: Právě.
0: Takže to bylo úspěšné včera.
1: Bylo to krásný, povedlo se to a opravdu jako jsou strašně šikovný ty děti, no, nesmíme je podceňovat.
0: A vzala jsi ten baloňák, aby byla nenápadná?
1: Ne, já nakonec jsem se přiznala, že tam půjdu a představ si, že on mi řekl, že je rád.
0: Fakt.
1: No, a když jsem odcházela, a to bylo tak, to jsem plakala, rozumíte, tak mi řekl, maminko, děkuju, že jsi tu byla. A už jsem dojatá zas.
0: Maminko.
1: Maminko, no, on mi říká maminko.
0: Ivuško, tak no, já tě tady nechám, protože ti to jde, jsi ve formě, za chvilku kabátě a šaman a naše šamanka Ivalecká. Mějte se krásně.
3: 3 vteřiny ke štěstí.
4: 3 vteřiny k zážitku.
3: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
4: Zkuste chytit ty správné 3 české písničky
3: a získejte výjimečný zážitek.

0: svátek od Alegrie. Firmy na zážitky.
1: Už zítra odpoledne od 13 do 16.
0: U nás na Blaníku.
2: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: XXL výprodej v online shop.cz.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
14: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
15: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
14: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
19: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

Tornéro a Ilona Čáková na Blaníku. Krásný dobrý den, přátelé. 13. hodina tu bude za 6 minut a za chviličku si dáme holky z naší školky. Taky Jeleny a všude zdejší.

0: bude prostě skvělý. Tak za chvilku odstartujeme odpoledne na Blaníku. V dobré náladě samozřejmě, tak buďte u toho. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZU v Jevanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě v Jevanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
5: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
7: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Blaník. Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou zataženo až oblačno. Na východě kraje bude zpočátku i polojasno. Od západu se pak místy přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 14 do 17 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď půjdeme na silnice.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
9: Na výjezdu z Benešova směrem na Vlašim blokuje provoz dopravní nehoda. Počítejte tam s kratším zdržením. Popojíždět budete i na trase ze Slaného na Mělník. U odbočky na Hopšovice stojí v jednom jízdním pruhu porouchaná dodávka. Kolona má přes 2 kilometry. A na Berounsku mezi Cerhovicemi a Hořovicemi u odbočky na Tlustice probíhá vyprošťování cisterny po nehodě. Silnice je tam dočasně neprůjezdná. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
14: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Dárci krve zachraňují životy. Emisní povolenky zdraží energie. Vamberská krajka má punc výjimečnosti.
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Českým nemocnicím chybí 100 000 dárců krve. Tato životodárná tekutina se nedá nijak vyrobit a vláda vyjadřuje hluboké uznání všem dárcům, kteří pomáhají zachraňovat lidské životy. Zároveň prosí, aby se zapojili další do dárcovství. Na jejich počest nasvítí v neděli Strakovu akademii červenými světly. Ceny plynu, uhlí a pohonných hmot vzrostou, a to i přes úpravu systému emisních povolenek ETS2, kterou v noci
16: schválily státy Unie. Podle analytiků průměrná domácnost si po jejich zavedení připlatí několik tisíc ročně a tuzemskému průmyslu hrozí další ztráta konkurenceschopnosti. Vamberská krajka má evropskou ochranu. Jde o první řemeslný výrobek, který takové chráněné zeměpisné označení v Česku má, jak potvrzuje mluvčí Královéhradeckého kraje Jakub Sochor.
11: Podle nové evropské legislativy umožňující chránit také řemeslné a průmyslové výrobky. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a pod Orlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku.
16: Vambereckou krajku víc poznáte třeba na mezinárodních krajkářských slavnostech 26. až 27. června. Přesně za týden začne důležitý summit Evropské unie. Zabývat se bude konkurenceschopností, světovým hospodářstvím, unijním rozpočtem nebo aktuálními válečnými konflikty. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. Tolik zprávy a teď vás o dobrou náladu bude se tady snažit Iva rozesmát.
1: Iva Lecká
15: na rádiu Blaník.
0: Já budu snažit se. Přátelé, krásný dobrý den. Tak mě tu zase máte. Ve Vávrově Mlýně v Praze se od čtvrtka otevírá expozice s názvem Technika na poště a ne poštovní muzeum součástí Národního technického muzea. Za chviličku vám Sara Voldánová řekne víc. Taky vás čeká fotbalový speciál a podíváme se i na basket. Zkrátka, témat máme spoustu a taky české písničky. A teď holky z naší školky.

0: To byl Karel Kryl a písnička Anděl. No a my se teď podíváme do Vávrova mlýna v Praze, protože tam se otevírá expozice s názvem Technika na poště. Podrobnosti pro vás právě teď má Sára Voldánová.
1: Hezký den, Národní technické muzeum má novou už šestou pobočku. Ve Vávrově mlýně v Praze zpřístupnilo novou expozici věnovanou poštovnictví. Toto spojení má přitom poměrně zajímavou historii. První poštovní muzeum u nás vzniklo už v roce 1918 a už tehdy se uvažovalo o jeho začlenění právě pod Technické muzeum Království českého. To se podařilo až teď, téměř po 100 letech, a poštovní muzeum tak navíc získalo krásné nové prostory. Pro návštěvníky je ve Vávrově mlýně připravena expozice Technika na poště, kde se seznámí například s počátky rozhlasového vysílání, rozvojem telegrafu nebo proměnami poštovní dopravy od dostavníku až po letadla. To ale mluvíme pouze o přízemí. V prvním patře zpřístupňuje Národní technické muzeum také stálou expozici Biedermajerovský byt s nástěnými malbami. Tu jsem měla možnost vidět a je opravdu zajímavá. Muzeum bude otevřeno celoročně od úterý do neděle. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, děkujeme, a ještě doplním, že otevřeno má být od 9 ráno do 18 hodin a poštovní muzeum má vedle expozice v Praze také expozici ve Vyšším Brodě, která letos oslaví 50. výročí od svého otevření. No a my pokračujeme dál a je tu Marek Ztracený a Ztrácíš.

0: ke dnu stoupá.
1: Radio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Adam Ďurica, zatancuj si se mnou. No tak, Renatko, já tě nebudu vyzývat k tanci. To by nedopadlo dobře, všichni víme, že jo. Ale co bys nám mohla říct, tak to jsou informace k fotbalu.
1: Jdeme na to.
0: Máš to? Výborně.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Přeji vám hezké odpoledne. Sportovní událost roku přinese několik týdnů špičkového fotbalu, hvězdných jmen, vypjatých bitev i příběhů. Rozšířené složení s 48 týmy nabídne víc dramatu od základních skupin přes play-off až po velké finále. Fotbalový maraton startuje dnes v 9 večer utkáním Mexiko Jihoafrická republika. Pro české fanoušky má šampionát silný náboj. Národní tým se na světovou scénu vrací po 20 letech a chce ukázat, že mezi elit to není jen do počtu. Předvede se už zítra ve 4 ráno proti Jižní Koreji. Jaký je to pro nás soupeř, ví bývalý fotbalový útočník Petr Švancara.
3: Co se týče Korejců, tak těch se jako bojím vlastně úplně nejvíc, protože pojďme si přiznat, o soupeři korejským moc nevíme a čeká nás technický, rychlej, takový dynamický fotbal. Uvidíme, jak na tom budou takticky, aby nás to trošku jako nepoznamenalo i v té skupině a pak jsme nebyli pod větším tlakem, než jsme už teď. Ale samozřejmě fandím a těším se na ten zápas.
1: To mi taky, kdo neskáče, není Čech a zápasy v noci nevadí. Nemusíte si natahovat budíka, některé platformy nabízí sledování utkání až 7 dní zpátky. Tolik fotbalový speciál, hezké odpoledne přeje Renata.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
10: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
11: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
12: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
11: Výstaviště Lysá nad Labem.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
15: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
16: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Ah, konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
2: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
1: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
3: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
4: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na plnokosmonosy.cz.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
9: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
8: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
9: Tak mrkněte na
10: náplně hned.
11: Fotky z našich akcí.
12: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
11: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
12: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
11: Videa ze studia.
12: Fotky z našich akcí.
11: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
12: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
11: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: to je velká pravda. Tohle byly Jeleni a Všude zdejší a teď hurá na basket. Slavná éra basketbalu v Nymburce definitivně končí. 20násobný český šampion Era Nymburk sice bojuje o další triumf v ligovém finále s Pardubicemi, ale od nové sezóny bude hrát v Praze. Sloučí se totiž s pražskou Slávií. Její přínos do společného projektu shrnuje spolumajitel klubu Marek Tesař.
1: Za nás je to rozhodně ta tradice, ta značka, za nás je to rozhodně Praha, za nás je to obrovská fanouškovská základna a za nás je to silná vládež, kterou máme v podobě Slavie Praha Tygři. A v neposlední řadě je to taky vlastně marketingová expertíza.
0: Cílem klubu je proniknout do chystané evropské NBA. Tak držíme palce, no a teď už zase zpátky k písničkám.
2: Víc nebo míň?
3: Typněte si a vyhrajte poukaz na záhon. Vyvýšený záhon.
2: Máme pro vás poukaz na 5000 korun.
3: A k tomu slevu v Můj Karoten.cz pro všechny.
2: Víc nebo míň?
3: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Baníku.
4: Vyvýšené záhony, které postavíte raz, dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
13: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
14: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
16: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
17: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
16: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
17: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
18: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
19: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
20: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu.

0: Jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na televizi Seznam se dnes podíváte do pohádkového světa. Pánové Václav Vorlíček a Miloš Macourek jsou dokonalý tvůrčí tým a stejně tak dokonalá je i pohádka o Saxáně, která vás bude bavit, ať už je vám 5 nebo 50. Dívka na koštěti odstartuje dnes ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Michal Hrůza na Blaníku a 14. hodina před námi. Teď si uděláme o písniče krátkou pauzu, podíváme se na počasí, na dopravu, řekneme si, co je nového a pak se k písničkám vrátíme. Bude tu třeba Iveta Bartošová. Já sílím jen po lásku. Dáme si i Činasky. Nic není jako dřív. A Olympiky Giordano Bruno. Polámaný v díře krysí. Hezky česky i po 14. hodině na vlnách Blaníku, tak zůstaňte s námi a 14. to bude za 7 minut. Radio
1: Blaník. Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na Zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondy.eu/pomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
10: Podívej se mi do očí.
11: Radio Blaník, počasí. Radio Blaník.
12: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou zatažená až oblačná, na východě kraje zpočátku i polojasná. Od západu se pak místy přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 14 až 17 stupňů Celsia. O počasí je to všechno, na řadě už jsou teď dopravní informace.
11: Rádio Blaník.
13: Nejvíc pohody
11: a nejvíc českých písniček.
13: Za každého počasí.
11: Blaník za volantem.
12: Na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na dálnici D8 se vytvořila téměř 2-kilometrová kolona. S pomalým provozem počítejte i v protisměru. Na Praze východ na výjezdu ze Zdib na Klíčany na kruhovém objezdu se srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte tam s omezením provozu. A na Berounsku na výjezdu z Hlásné Třebáně na Mořinu se střetlo osobní auto s nákladním. Místem se projíždí jedním pruhem. Buďte opatrní. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
14: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Mnoha Čechům končí platnost dokladů. Chyba zastavila vlaky na Hlaváku. Domečky na Stromě půjdou k zemi. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Máte platné doklady. Stovkám tisíc řidičů totiž letos skončí platnost řidičáku. K jeho výměně můžete využít třeba portál dopravy nebo jakýkoliv úřad s rozšířenou působností. Jaké věkové skupiny budou měnit nejčastěji, ví mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Výměna dokladu se letos nejvíce dotkne řidičů ve věkové skupině 61 a více let. Zde končí platnost rekordním 117 tisícům průkazů. Naopak nejméně výměn čeká mladé řidiče ve věkové skupině 30 let a méně, kde se bude měnit 32 tisíc dokladů.
2: Průkaz můžete vyměnit až 90 dní před vypršením jeho platnosti, a to zdarma. Kvůli poškozeným trolejím už několik hodin nejezdí vlaky mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Viníkem je sběrač lokomotivy. Některé rychlíky od Plzně a Tábora jedou odklonem a končí ve Vršovicích, spoje s Ústí v Holešovicích. Obnovení provozu plánují železničáři ve 3 odpoledne. Ani po roce od požáru bytového domu v Brně Chrlicích nemají některé rodiny ještě opravené byty. Hasiči odhadli škodu na 120 milionů a policie případ stále vyšetřuje. Podle jednoho ze znaleckých posudků na 90% požár způsobila manipulace s propanbutanovým hořákem na střeše domu. V přírodním parku Ještěd u Křižan stojí 3 luxusní dřevěné treehousy s rozhlednou. Majitelé postavili tyto domečky na stromě na černo a doufali, že jim to projde. Česká inspekce životního prostředí už jim ale za porušení zákona uložila pokuty a stavební úřad v Osečné teď vede řízení o odstranění staveb. Tolik zprávy a teď vracím slovo Ivě.
0: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
4: Já děkuji, no a protože je čtvrtek, vydáme se po stopách našeho krajánka, dneska Vlasty Suka, který si vybral cestu do Mirákula, aby zjistil, co to pro vás a vaše děti připravili na letošní sezónu. No a v dobré zprávě zajdeme na šachy. No a dozvíte se, kde můžete vidět největší zlatý nuget v Čechách. Přátelé, je toho hodně, nebudu to zdržovat, bylo 14 hodin, pokračujeme.

0: Šinasky a drobná paralela na Blaníku. Za 3 minuty bude 14:45, posloucháte tedy Blaník, pohodové České rádio. A my jsme jediné rádio, které má svého krajánka.
1: Jedeme za vámi.
2: Krajánek rádia Blaník.
0: A co jednoho, my máme rovnou 2. A dneska je to Vlasta Suk, který opět vyrazil na cestu a hlásí se nám ze své první zastávky. Vlastíku, já tě zdravím, ahoj!
3: Krásné odpoledne, ahoj, zdravím tebe a všechny posluchače Blaníku. Já jsem se vrátil do svých dětských let, protože jsem dorazil do Mirákula. To je největší zábavní park pro rodiny s dětmi tady u nás v České republice. No a já vám garantuju, že až tohle vaše děti uvidí, tak se sem budou chtít vracet několikrát do roka. Ano, já tu mám taky pana majitele, se mnou je tady u mikrofonu Jiří Antoš, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jak jste velcí, prozraďte posluchačům.
4: Tak jsme velcí asi 12 hektarů zábavy plus parkoviště, teď připravujeme další plochy s novinkama.
3: To si ještě necháme jako překvapení, za chviličku se k tomu vrátíme. Teď spíš nás zajímá, co tady všechno je a zda se to dá stihnout vlastně projít za celý den.
4: Podle recenzí a podle toho, co nám vlastně návštěvníci říkají, tak za celý den, když to jako poctivě si užíváte, tak určitě se to stihnout nedá, protože ty děti se někde zaseknou, ať je to už nejoblíbenější vodní svět nebo v lese, kde je spousta prolézaček, kde jsou trampolíny, jo, ale vlastně i hrát podzemní chodby. Jeden den je zatím málo.
3: Pokud posluchači přijdou třeba na ten celý den, tak co tady všechno vlastně kromě těch atrakcí máte?
4: Tak snažíme se, aby ten prožitek toho dne byl co nejméně komplikovaný, aby se mohli hlavně soustředit na tu zábavu a všechno to, co vlastně k tomu patří, se snažíme, aby, já nevím, občerstvení rychle odbavovalo. Když k nám návštěvník přijede, bez problému zaparkuje, bez problému projde vstupem, netvoří se nám tam už dneska žádné velké fronty, máme tady dostatek sociálních zařízení a samozřejmě ten a úklid, ta čistota je nejenom na sociální zařízení, ale celý den se ji snažíme udržovat i v parku.
3: No a my už jsme to trošičku naznačili teď tomu, co plánujete do budoucna.
4: Tak my trošičku chceme posunout věkovou hranici, tak aby jsme byli atraktivní i pro ty starší návštěvníky. Samozřejmě je to i pro ty malý návštěvníky. Bude ta atrakce přístupná od 120 cm, ale ať nenapínám, jedná se o dřevěnou horskou dráhu, takový ten americký typ, bývá to ve filmech. A vlastně park Mirákulum je celý z přírodních materiálů, takže když horská dráha, tak dřevěná.
3: No tak na tu horskou dráhu se moc těším. A kromě toho tady plánujete i spoustu akcí, kde posluchači o nich najdou informace.
4: Jo, jsou i na Facebooku, ale když otevřou naše stránky, tak vlastně uvidí všechny akce, které tady budou tento rok probíhat.
3: Pane Antoši, já vám děkuji moc za pozvánku, za prohlídku tohoto parku a mějte se krásně, ať se daří. Třeba zase za rok, nashledanou.
4: Já moc děkuji a pozdravuji všechny posluchače Rádia Blaník.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: Tak to bylo pozvání do Mirákula, teď už je tu Arakain.

0: sluníčkové léto
1: už brzy
0: na Blaníku.

0: tak to byla dramatická tečka, tu jsem skoro nečekala. Přátelé, největší zlatý nugget byl nalezen spolu s dalšími v okolí Vodňan před 4 lety. Vážil 105 gramů, což není málo, a patří mezi největší dochované a zdokumentované vzorky v České republice. No a tenhle zlatý nugget můžete vidět, ale musíte vyrazit do jižních Čech. Tenhle největší zlatý nugget spolu s 21 zlatými valouny je vystavený, a to konkrétně v Práchenském muzeu, v Píseckém Práchenském muzeu, kam se můžete zajít podívat v případě tedy, že budete mít chuť se jenom koukat, no ono člověk, aby to svádělo. Každopádně řeka Otava je nejbohatší řekou na zlato v celé republice a vzácný kov se z ní získával rýžováním už od pravěku. Tak pokud budete mít cestu právě jižními Čechy, tak třeba zrovna sem zavítáte. No a za chviličku dobrá zpráva s mou milou kolegyní Sárou Dvořákovou.
1: Čekali jsme na to dlouhých 20 let.
2: A jsme konečně tam, na mistrovství světa ve fotbale.
1: Pojďte s námi fandit našim. Každý den na Rádiu Blanc.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
10: Děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Jsme energie tohoto města.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
15: Un, dos, tres!
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
15: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
15: Awarashar!
16: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
17: Od Zemana?
16: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
17: Uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kg, jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené, jen za 79,90.
16: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
18: Odplouvám kránu na katamaránu.
19: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
18: Odplouvám kránu na katamaránu.
19: www.pragueboats.cz.
18: Už vím.
19: Tak vzhůru na palubu.
20: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
21: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
22: Hledáte kousek tradiční české kultury?
0: Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
2: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
22: Zábava vlny tobogány.
23: Co vás čeká?
22: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
23: Plno tobogánů a skluzovek.
22: Tak všichni rychle do plavek.
23: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
22: Relax, drinky, animace.
23: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
22: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Svět má ty chvíle rád. A teď je tu dobrá zpráva.
1: Jsme Planík a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou je tu Sára, já tě vítám, ahoj.
2: Děkuju, ahoj Ivi a dobré odpoledne všem. V době, kdy děti tráví stále více času u obrazovek, se v Bohumíně podařilo něco výjimečného. Město se stalo jednou z českých šachových velmocí. Královskou hru tam pravidelně hraje téměř 300 dětí. Příběh začal před 10 lety s několika nadšenci a jednoduchou myšlenkou. Nečekat, až si děti najdou cestu ke hře sami, ale přinést šachovnice přímo za nimi. Do škol, družin i mateřinek. Dnes jsou tedy do projektu zapojené všechny bohumínské základní i mateřské školy. Kolik je nejmladším hráčům a jak probíhá výuka, řekne mluvčí města Jana Končítková.
3: Dnes už se s figurkami pravidelně potkávají i předškoláci, těm nejmenším aktivním hráčům ještě nebylo 6 let. Výuku zajišťují certifikovaní trenéři přímo ve školách a školkách a celý systém funguje na dobrovolné bázi jako volnočasová nabídka v rámci odpoledního programu.
2: Šachy děti učí soustředění, trpělivosti, logickému myšlení i tomu, že ne každou partii lze vyhrát. A možná právě proto se z Bohumína stal inspirativní příklad toho, že investice do smysluplných volnočasových aktivit se opravdu vyplácí. A že to funguje, dokazují i výsledky. Z dětí, které kdysi posouvaly první figurky ve školních družinách, vyrůstají úspěšní hráči, kteří sbírají medaile doma i v zahraničí.
0: Teda, to je úžasné. Já jsem nedávno hrála s mou neteří, no hrála. Ona mě to chtěla naučit, jo, je ve druhé třídě. A mě bylo divné, že ona tak jako hýbe těmi figurkami, jak si jí chce. Nebo já jsem měla pocit, že hýbe, jak si jí chce. Já říkám, a tohle ty můžeš? A ona, jo, to můžu. Tak já jsem taky, že jo, postoupila. A ona, no to nemůžeš. A dala mi to zpátky. Já říkám, a ty to můžeš a já to nemůžu. A ona, jo, jo, jo. A já, jak je to možný? A ona mi říká, takhle to dělá táta.
2: To je Kvítko.
0: Jo. No,
2: tak ji pozdravujeme.
0: Takže šachy neumím, ale zasmála jsem se. Děkujeme, Sáro, za dnešní dobrou zprávu a zdravíme do Bohumína všechny šikovné děti.
2: Taky děkuju a těším se zítra.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
5: Dobré ráno, Rádio Blaník.
6: To bylo zase stěhovacích historek a jednu z nich jsme zase odměnili. Proplatil jsem taky jednu z vašich účtenek. No a zítra nás opět čekají stěhovací historky, opět se budou proplácet účtenky, ale hlavně už bude pátek a čeká nás pravidelná šťastná hodinka mezi 8 a 9 se speciálním výběrem písniček. Těším se na vás, zítra ještě bez zadélky. Petr Slíva, Rádio Blaník.

0: Radio Blaník.
1: Pohodové rádio.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

15. hodina je blízko, než byste řekl švec. Možná není úplně nejlepší začátek mluvení. No, prostě za 6 minut tady bude, jo? Tak to bychom měli, no a co budeme hrát? Na to se těším, protože tuhle písničku mám strašně.

0: Řeka zázraků, taky zítřejší ráno. Zítřejší ráno dám. A naše Blanická, slunce dál svítí. Slunce dál nám svítí. Za 5 minut bude 15 hodin, za chvilku jsme zpátky. Radio
1: Blaník. Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázni@podebrady.cz.
3: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Počasí. Rádio Blaník.
10: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou zataženo až oblačno, na východě zpočátku i polojasno. Od západu se pak přidá místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 14 do 17 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej tatínka.
13: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Blaník za volantem.
10: Na dálnici D7 na prvním kilometru směrem z Chomutova na Prahu se srazilo osobní auto s dodávkou a blokovaný je tam jeden jízdní pruh. Dejte pozor. Na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na dálnici D8 se vytvořila téměř 2-kilometrová kolona a s pomalým provozem počítejte i v protisměru. A na Praze východ na výjezdu ze Zděb na Klíčany na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto s nákladním, počítejte tam také s omezením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
15: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Ceny pohonných hmot se nemění. Dopravní peklo u letiště potrvá přes rok. Sněhové pole zmizelo letos brzy.
18: Radio Blaník.
17: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Cenový strop paliv se prakticky nemění, vždy ve 14 hodin ho stanovuje stát a podle dnešního nařízení mohou čerpací stanice prodávat zítra naftu maximálně za 39,59 a benzín za 41,44. Bez vládní regulace marží bychom platili za litr o 5 korun víc. Cestou na ruzyňské letiště si nechte fóra. Kvůli dopravním omezením jsou několika kilometrové kolony na denním pořádku. Důvodem je výstavba mimo úrovňové křižovatky, která potrvá ještě rok a půl. Využít můžete MHD nebo taxíky, které mají vyhrazené pruhy. Sněhové pole známe jako mapa republiky je pryč. Vždy na jaře se rýsuje na úbočí Studniční hory nad Modrým dolem v Krkonoších a letos odtálo neobvykle brzy, už 4. června. Podle Krkonošského národního parku to souvisí s tím, že v zimě bylo v lokalitě nejméně sněhu za 25 let. Loni pole roztálo 15. června. A nakonec se rozjedeme do Zlínského kraje. Pro cyklisty a turisty šířil na sezónu nabídku spojů a do Bílých Karpat tak vyrazí nové cyklobusy. Jak pojedou, to ví mluvčí krajské integrované dopravy Jan Malý.
12: Autobusy budou jezdit z Uherského Brodu a z Bojkovic. Během června a září budou cyklobusy jezdit o víkendech a státních svátcích. O letních prázdninách od 29. června do 31. srpna budou cyklobusy na linkách jezdit i ve všední dny.
17: Novinky začnou platit v neděli. Tolik zprávy, teď Iva. Ho, kuku.
18: Iva Lecká
16: na rádiu Blaník.
19: Máme minutu po 15. hodině. S Mirkem Táborským se za chvíli vypravíme na výlet a taky se podíváme do Českých Budějovic. Ano, tam by chtěl žít každý. A také se míří Mezinárodní festival nového cirkusu Mosty. Přidáme podrobnosti. Tak jdeme na to a začínáme hezky česky s Hankou Zagorovou.

0: Na Blaníku, no a teď už Mirek Táborský a tento týden výlety při vodě. Dneska čertova rokle a čertova lávka.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. I dnes budu s dovolením pokračovat podél vodních toků a zvu vás do Brandýsa nad Orlicí na procházku kolem jednoho z přítoků Tiché Orlice čertovou roklí, která je bezesporu jedním z nejpůsobivějších přírodních koutů pod Orlicka. Je to údolí, ve kterém proud vody po tisíce let vybrušoval půlkilometrovou soutěsku, která se v některých místech zařezává více než 10 metrů do skalní stěny. Její dno tvoří kamenné stupně a prahy, které se po deštích mění v malé vodopády a peřeje. Na okolních svazích rostou původní bukové lesy, které vytvářejí v létě příjemnou chladivou atmosféru. Když procházíte roklí, neubráníte se dojmu, že příroda tu zůstala přesně taková, jakou ji znali lidé před stovkami let. Stezka je místy úzká, klikatí se mezi balvany nebo prochází měkkým lesním terénem, kde to po dešti klouže. To však dělá z výpravy do čertovy rokle malé dobrodružství. V nejmalebnějším místě rokle stojí čertova lávka. Původně to byl úzký dřevěný mostek, který nabízel nejlepší výhled do hlubin soutěsky a je obestřen pověstí. Podle ní kdysi stavěli mniši klášter na kopci Orlík. Denně museli nosit těžké kameny přes rokly, což byla úmorná práce. Čert jim prý posměšně chodil za zády a bavil se jejich dřinou. Když to však přehnal, mniši jej chytili a přinutili pracovat místo nich. Čert se chtěl namáhavé práce zbavit a tak pokácel mohutné stromy a vytvořil si první mostek přes rokly. No a tak vznikl název Čertova lávka. Skutečnost je, jak už to bývá, méně dramatická. Lávka byla postavena v roce 1885, kdy se Brandýs začal měnit v oblíbené letovisko a okolí se upravovalo na vycházkovou oblast. Dnes tu na místo dřevěné lávky stojí kovový mostek, z něhož jsou však pohledy do čertovy rokle stejně působivé. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tak tohle byla Sia na Blaníku. Tahle písnička mi vyloženě udělala radost, protože Siu mám ráda. Zkuste si najít i jiné její písničky, opravdu je skvělá. A má zvláštní vizáž, je to taková éterická bytost. Za 4 minuty bude 15:30, za chviličku vyrazíme do Českých Budějovic. Tam totiž míří Mezinárodní festival nového cirkusu Mosty. Přidáme podrobnosti.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
3: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bylabil, CZ.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
5: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Slunce dál svítí, to je velká pravda tady, alespoň tady u nás na Blaníku, protože naše blanické sluníčko skutečně svítí non-stop. My se teď podíváme do Českých Budějovic, jak jsem slíbila, tam totiž míří Mezinárodní festival nového cirkusu Mosty. Ten představí francouzské akrobaty, ohňovou show, anebo workshopy chůze po laně. A to pozor i pro seniory. Jak říká Šárka Zavadilová z pořádajícího spolku Bude cirkus.
1: Samozřejmě všechno děláme tak, aby to bylo bezpečné a seniori začínají třeba chozením po laně na zemi. Máme různá lana, která jenom položíme a různě jim je zakroutíme a oni se snaží, aby jejich nohy opravdu šly po tom laně a potom postupně to zvedáme, ale vlastně začínají třeba 5 cm nad zemí a až když vlastně víme, že je to bezpečný, tak je dáváme někam výš. A celou dobu je u nich přítomen lektor, který jistí, nebo se i navzájem jistí.
0: No já ještě dodám, že festival se odehraje v parku u Malého Jezu a to od 17. do 20. června. Tak zdravíme do Budějovic. No a já se loučím, přátelé, uslyšíme se zase zítra, no a protože zítra je pátek, tak bude den velkého juchu, těším se na to a uděláme si to hezký. Za chvilku Jirka Frélich moc se na vás těší a vy zůstaňte s Blaníkem. A já se udělám
2: hvězdičku na nebi. Víkend s Čechomorem.
3: Na Blaníku oslavíme další velké výročí.
2: Album skupiny Čechomor Proměny vyšlo před 25 lety.
3: A my pro vás máme k tomu hudebnímu čtvrtstoletí dárek.
2: Po celý víkend vám budeme rozdávat lístky na koncerty Čechomoru.
3: A také nové album Proměny pokračování.
2: Tak lažte Blaník.
3: A užijte si víkend s Čechomorem.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k třetímu šte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k třetímu šestý.
5: A teď pozor!

0: měsíc, dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Dalibor Janda, písnička Krabička Sirek. Na Blaníku krásné odpoledne, hezký čtvrtek. Před námi Michal Šindelář, Hořeli padaly hvězdy.
1: Tu noc hořeli padaly hvězdy.
0: Divoký byl a pocit.
1: Asi takovej pocit, jako je bodnutí nože.
0: Krištof Hollywood.
1: Po svět je Hollywood.
0: Po svět je Hollywood a Bob Blaník hraje dál hezky česky. Krásné odpoledne.
2: Radio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
9: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
8: Výstaviště Lysá nad Labem.
10: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
11: Zábava vlny v tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.

0: máme. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra většinou zatažená až oblačná, na východě zpočátku i polojasná. Od západu se ale místy přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 14 do 17 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Za volantem.
3: Na Benešovsku před Kuňovicemi směrem od Blašimi u odbočky na Miřetice havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově, dejte tam pozor. Na Mělnicku na výjezdu z Kralup nad Vltavou na Nela Hozeves se srazilo nákladní auto s dodávkou. Projedete tam jedním pruhem. A na dálnici D7 na prvním kilometru směrem z Chomutova na Prahu se srazilo osobní auto s dodávkou. Blokují jeden pruh, buďte tam opatrní. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: Na víkend se příjemně oteplí. Vlaky pojedou podle nových řádů. Emisní povolenky nám zvednou výdaje.
4: Rádio Blaník.
6: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Po nynějším ochlazení se o víkendu oteplí až na 24 stupňů. V sobotu bude víc pršet a místy se objeví i bouřky, ale v neděli se můžeme těšit na hodně sluníčka a srážky skoro žádné. V pondělí pak bude většinou podobně a od úterý vystoupají teploty až k 28. Od neděle pojedou vlaky podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů Českých drah ve většině krajů. Rozšíří spojení i jejich návaznost. Jízdní řád se před prázdninami mění každoročně. K dalším změnám pak dojde 12. prosince. Úprava emisních povolenek zdraží plyn, uhlí i pohonné hmoty. Podle analytiků si průměrná domácnost po jejich zavedení připlatí tisíce korun ročně. Svůj pohled přidává ekonom Lukáš Kovanda.
7: Celé to tedy zatím působí tak, že se hledá způsob, jak ty povolenky zavést, přičemž v prvních letech by byly skutečně levné, ale pak by došlo ke zdražení. Je pravděpodobné tedy, že dojde k tomu výraznému zvýšení nákladů.
6: Nový systém ETS 2 má platit od roku 2028. V brněnské zoo se rozkoukávají dvě nové lední medvědice. Přicestovaly z Dánska a návštěvníci je poprvé uvidí v sobotu při slavnostním otevření opraveného výběhu. Čtyřleté krasavice Anory a Nivy v překladu Vítr a kráska zajistí další malé chlupáče. Tolik zprávy, teď vás bude bavit Jirka.
8: Krásný čtvrtek, 16. hodina před námi.
2: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
8: A taky Michal Šindelář, Hořeli padaly hvězdy a Divokej byl s písničkou Pocit. No a Divokej byl, toho jsme přivítali na Blaníku včera a vrátíme se k tomu za pár minut. Hezký poslech, pojďme si hrát hezky česky.
4: Rádio.

0: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.
2: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena, na poslední, co si přeji.

0: Asi takovej pocit divoký byl jejich legendární písnička na Blaníku. Včera byli s námi Bilové tady u nás, hostem Pepy Černého a tentokrát jsme přivítali Vaška Bláhu a Romana Procházku a došlo i na to, jak frčí jejich vlastní mobilní aplikace.
1: Proč je to úplně skvělé, jsme z toho nadšený, lidi se navykli, komunikují s náma, my jim odpovídáme na všechno, co chtějí a teď pro ně máme ještě vychytávku, že vlastně my skrze tu aplikaci máme i cashless, takže vlastně na našich koncertech můžou platit vlastně skrze tady tu aplikaci, že tam je peněženka, nabiješ si to a můžeš na našich koncertech zaplatit u baru merch. No takhle, můžeš i na festivalu v tom zaplatit náš merch,
2: no.
1: Ale jinak můžeš na našich koncertech si koupit pivo, zmrzku, český burger a tak.
0: Tak to jsou teda novinky. Každopádně celé povídání budete moci slyšet a případně dokonce i vidět na našem webu radioblaník.cz už brzy anebo na našem YouTubeovém kanále. Hledejte na YouTube Radio Blaník. Teď ale Pavol Habera, Láska necestuj tým vlakom a za chvíli skupina Krištof.

0: Skupina Kryštof a písnička Hollywood. Skupina Kryštof, ta vznikla v roce 1993 v Havířově. No a teď je rok 2026 a v Havířově vznikne už zítra první letošní letní koncert Rádia Blaník a bude tam Petr Kolář. Tak písničku V nebi snad ti prominou si dáme za chvíli a pak o tom Havířově. Kdy to bude, v kolik hodin, kdo tam bude a jak to všechno bude probíhat. Počkejte si, těšíme se zítra do Havířova.
1: Pro někoho je to noční můra.
2: Jiní to zvládají levou zadní.
1: A co vy? Máte nějaký fígl na rychlé stěhování bez zbytečných nervů?
2: Pochlubte se nám a možná na tom vyděláte.
1: Každé ráno pro vás máme dárkové balíčky od MND,
2: kde můžete získat rovnou 15 000 na vaše stěhování.
1: Chcete vědět víc? Poslouchejte Blaník.
2: Každé ráno od 6 do 9. Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu svietlikyartus.cz.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
5: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
9: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
3: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na plnokosmonosy.cz.
4: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
7: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

0: ti prominou a to je Petr Kolář, jeho letošní novinka a věřím, že právě tu písničku zítra zaspívá v Havířově, kde odstartujeme první letošní letní koncert Rádia Blaník. Dorazí taky Olga Lounová. Zaspíváme všechny ty její krásné písničky Memento Mori, Optimista a další a taky Janek Ledecký. Takový bude zítřejší první letní koncert Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A startujeme v 16.30. Těšte se kromě zpívání taky na spoustu zajímavých stánků s občerstvením, ale taky sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, což je absolutní novinka. A tato sluníčková samolepka vám může přinést možná taky spoustu peněz a jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku, ale my zatím nesmíme ani naznačovat. Tak zítra Havířov od 16:30 odpoledne.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Kdy vám léto

0: mistrovství světa ve fotbale.
1: Každý den na rádiu Blaník.
2: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
3: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: Skupina R.E.M. na Blaníku krátce před 17. hodinou a poté 17. Olympic dávno. Ale hned po zprávách balet Hey pane disc jockey. Skupina Kabát oni. Tohle je Blaník, takhle vám budeme dál hrát hezky česky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZU v Jevanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě v Jevanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
7: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
9: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou zataženo až oblačno, na východě zpočátku i polojasno. Od západu se ale přidá místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 14 do 17 stupňů Celsia. O počasí je to všechno, na řadě už jsou teď dopravní informace.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
9: Na Praze západ v Poncarově ulici v Jinočanech u nájezdu na Pražský okruh došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Počítejte tu se silným provozem. Kladně v ulici generála Klapálka u křižovatky s divadelní bouralo osobní auto s nákladním. Počítejte tu se zdržením. A na Benešovsku v Týnci nad Sázavou v ulici Františka Janečka srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahují záchranáři i policie. Počítejte tam s omezením provozu. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Tisíce lidí opouští pracovní trh. Nemocnice hledají nové dárce. Dovoz medu omezí směrnice.
16: Blaník.
15: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Předčasné důchody trhají rekordy. Rozhodování lidí o odchodu z pracovní fáze života uspíšila nová a výhodnější pravidla, která mohou přinést tisíce korun navíc. Podle České správy sociálního zabezpečení si jen za první tři měsíce letošního roku podalo žádost o dřívější penzi přes 5 000 lidí. Českým nemocnicím chybí 100 000 dárců krve. Tato životadárná tekutina se nedá nijak vyrobit a vláda vyjadřuje hluboké uznání všem dárcům, kteří pomáhají zachraňovat lidské životy. Zároveň prosí, aby se noví zapojili do dárcovství. Na jejich počest nasvítí v neděli Strakovu akademii červenými světly. Do Evropské unie se z třetích zemí dováží čím dál víc medu. To vytváří pro evropské i české včelaře neférovou konkurenci. Od neděle se ale pravidla pro označování medu zpřísní a to by mělo zamezit jeho dovozu i klamání spotřebitelů. Hrabošů na polích výrazně ubývá a to hned z několika důvodů, říká mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Petra Hrabčáková.
11: Od rostoucí aktivity přirozených predátorů až po první seče krmných plodin, které hrabošům berou úkryt. Svou roli hraje i přirozený pokles způsobený přesuny jedinců do okolní vegetace. Plošné riziko je aktuálně nízké, situace se uklidňuje a proto jsme mohli zrušit mimořádná opatření.
15: Vyšší počty hrabošů se objevují jen lokálně, a to zejména v Jihomoravském a Jihočeském kraji. Tolik zprávy, teď vracím slovo Jirkovi.
0: A já děkuji za minutu, 17. hodina.
1: Jirka Frélich
8: na rádiu Blaník.
0: Čtvrtek, náš blanický krajánek je na cestách. Zdravíme Vlastu Suka, dnes brázdí Moravskoslezský kraj. Navštívil archeopark Chotěbus, tak se přihlásí za pár minut. Těšte se, teď ale balet a písnička Hej pane disc jockey. Na Blaníku jdeme hrát hezky česky.

0: skupina ABBA na Blaníku ve čtvrtek. 17 hodin a 10 minut, nejvyšší čas na našeho krajánka.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek, Rádia Blaník.
0: A Vlastu Suka zdravíme do Chotěbuze. Vlasto, ahoj.
3: Milí posluchači, dobrý den, zdravím vás z Moravskoslezského kraje. A teď si společně projdeme Archeopark Chotěbuz, který najdete nedaleko Karviné. A u mikrofonu je se mnou v tuto chvíli taky vedoucí archeoparku, paní Lucie Rucká. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Představte posluchačům tento archeopark.
4: Archeopark je jednou z pouček muzea Těšínska a představuje návštěvníkům život v pravěku a raném středověku. Protože tady, kde stojíme, tady, kdy si to halič opravdu stálo. Na konci vlastně přišli zde lidé na konci doby bronzové a začátku doby železné, žili tady nějakých 600 let. A že někdo napadl a vypálil to hradiště. No a nějakých 1200 let tady byl klid a že vlastně v 6. století přišli ze Slované. A žili tady do 11. století a vytvořili si ze hradiště, které dneska vlastně prezentujeme návštěvníkům. Tady ho tady uvidí, tak takhle zhruba to vypadalo v dobách největší slávy. Máme tady ukázku vlastně nejrůznějších domečků, ve kterých lidé žili, buď jak obytné domky, nebo taky takovou dlouhou halovou stavbu, která nebyla žádný chlívek, jak si většinou návštěvníci myslí, ale byl to taková hospoda.
3: Mohou si tady posluchači něco třeba vyzkoušet, zajít se podívat do toho domku?
4: Určitě naše muzeum je šahací, takže všechno si můžou vyzkoušet, ošahat. Na vlastní kůži si vyzkouší lukostřelbu, nebo jak se například mele obilí na takovém velkém žernovu.
3: Tak to bych 100% doporučoval. Vy jste mi prozradila, že máte jedno velké výročí, 20. narozeniny. Plánujete tedy nějakou akci třeba?
4: Plánujeme jednu takovou velkou akci na svátek Cyrila a Metodě o víkendu 4. a 5. července, kdy se tady sjedou nejrůznější historické skupiny, které v průběhu těch 20 let u nás působily a ukážou lidem, jak se žilo od pravěku po raný středověk.
3: A jinak mohou posluchači dorazit kdy?
4: Máme otevřeno od 1.4. do 31. října. O prázdninách máme otevřeno od 9 do 5. Zbytek dny máme od 8 do 16.00.
3: Tak já vám moc děkuju za tu pěknou pozvánku. Ať se vám daří a třeba zase někdy naschledanou.
4: Děkujeme, budeme se těšit na každého návštěvníka.
3: Takže tohle je Archeopark Chotěbuz v Moravskoslezském kraji. Doporučuje i blanický krajánek. Ahoj.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: A těšíme se na fotky na našem webu radioblaník.cz. A krajánek vyrazí do terénu zase v sobotu. Teď už Marek Ztracený a písnička To se mi líbí. Za 2 minuty 5:45.

0: Čechomor a Lenka Dusilová, písnička Klevety, písnička, která je oslavou čtvrtstoletí od spolupráce s Lenkou Dusilovou. Ano, skutečně zase spojili síly, aby navázali na ten úspěch kolem roku 2000, kdy vydali legendární album Proměny. A s Lenkou Dusilovou naspívali třeba i tento hit. No je to paráda. Hlavně celý tento víkend budeme slavit čtvrtstoletí od vydání alba Proměny a budeme rozdávat vstupenky na koncerty skupiny Čechomor a také jejich nové album Proměny pokračování. Tak si nenechte ujít o víkendu písničky skupiny Čechomor a taky můžete zadarmo potom na koncert skupiny Čechomor. Za chvíli Kabát. Písnička Oni a taky skupina Olympic. Hrát budeme dál hezky česky.
1: Středočeské aktuality. Přeji vám hezký den. Řidiči, máme pro vás jednu zásadní informaci. Pokud plánujete v noci ze soboty na neděli cestovat po dálnici D4, počítejte s uzavírkou hned kousek za Prahou u Jíloviště. Středočeští silničáři tam totiž zbourají přes 50 let starý most. Detaily nám přiblíží přímo radní pro oblast silniční dopravy Josef Pátek.
2: Most přes D4 už má svá nejlepší léta za sebou a proto ho teď pošleme k zemi. Tím to ale pro nás rozhodně nekončí. Místo něj tam hned začneme stavět z brusu nový. Vydržet má 100 let a tedy déle než jeho předchůdce. Bude o něco širší a hlavně zajistí bezpečný provoz na něm i pod ním. Dálnici uzavřeme v sobotu úderem 19. hodiny a provoz chceme částečně obnovit v neděli kolem 9. ranní.
1: O silnice a mosty je nutné se starat nepřetržitě. Pane radní, prozradíte nám, jak hodně Středočeský kraj investuje do mostů?
2: Je pravdou, že mosty vyžadují zvlášť důležitou péči a tu jim taky dáváme. Na silnicích druhých a třetích tříd jich máme teďko celkem 1871, což je nejvíce ze všech krajů. Loni jsme například do nich dali přes 700 milionů korun. Místo nákladných novostaveb se nám ale vyplatilo jít cestou generálních oprav. Spoříme tím čas bez dopadů na kvalitu. A pokud vás zajímá, kolik mostů chceme zmodernizovat letos, tak by jich mělo být zhruba 60.
1: Stavební sezóna je v plném proudu po celém kraji. Neobejde se to bez dopravních omezení, ale výsledek bude stát za to. Díky za informace a ode mě jedno malé přání pro všechny. Šťastnou cestu a jezděte opatrně.
3: Středočeské aktuality.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
11: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto,
11: i tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
12: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
13: Jsme energie tohoto města.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. A auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Fotky z našich akcí,
17: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
16: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
18: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
19: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
18: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv
19: na našem webu radioblaník.cz.

0: Skupina Kabát a písnička Oni, mimochodem je ideální čas na nějakou tu brazilskou kávu, klidně si dejte. A myslím si, že rozhodně neuděláte chybu, když si dáte dobrou brazilskou jako z filmu Kulový blesk.
1: Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli někdo z panstva už nemá chuť na dobrou brazilskou kávu.
0: 17.40, proč ne?
2: Radio Blaník vám přináší
3: příběhy s dobrým koncem.
0: Ano, kolem stěhování je řada zábavných historek se šťastným koncem, tak nám je posílejte dál na 603 118 118 a každé ráno Petr Slíva a Adéla Zahradničková odmění někoho z vás dárkovým balíčkem od MND, ve kterém najdete speciální stěhovací sadu a dárky, a to celé v hodnotě 3000 korun. A ještě pro vás MND má další soutěž. Každý týden můžete hrát o 15 000 korun na stěhování na webu mnd.cz/stěhování. Tam zanecháte na sebe kontakt. Já si myslím, že pokud se stěhuje člověk, tak těch 15 tisíc se rozhodně hodí, protože to není levná záležitost. No a ráno některou z historek vybere zase Petr a Adéla, tak klidně posílejte dál SMSky do Blaníku a hlavně nás poslouchejte ráno po 8.
3: Příběhy s dobrým koncem.
2: Na Rádiu Blaník.
4: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat
0: SMSky do Blaníku a hlavně nás poslouchejte ráno po 8.
3: Příběhy s dobrým koncem.
2: Na Rádiu Blaník.
4: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí

0: 5000 korun.
1: A k tomu slevu v můj karoten.cz pro všechny.
0: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Baníku.
2: Vyvýšené záhony, které postavíte raz dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
3: No a nemluvě o tom, že zítra už je pátek, tak se těšte, teď ale čtvrtek a za chvíli 6:45 a před námi Marika Gombitová, písnička Vyznáně.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
11: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
12: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
17: Pak přijeďte do AutoESA.
16: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
17: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
16: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
17: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
18: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

0: Las Ketchup na Rádiu Blaník a 18. hodina před námi. Těšte se taky na Petra Nováka a písničku Hvězdičko blízkavá. Hvězdičko blízkavá, mám život zvázaný s tým. Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald. Přijdeli, chvátej, SOS. Písnička ze seriálu Sanitka. Zítra čím jsem dnes. A skupina Krištof. Život je krásný i na konci světa. Život je krásný, když Blaník dál bude hrát hezky česky.
1: S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám. Nabízíme 4denní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Ve vlaku či autobusu.
10: V čekárně u lékaře.
9: A nebo na procházce v lese.
10: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
9: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
10: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
11: Radio Blaník, počasí. Radio Blaník.
12: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou zataženo až oblačno, na východě zpočátku i polojasno. Od západu se ale přidá místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 14 do 17 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
11: Rádio Blaník.
10: Nejvíc pohody
11: a nejvíc českých písniček.
10: Za každého počasí.
11: Za volantem.
12: Na Praze východ na výjezdu z Modletic na Říčany havarovala dvě osobní auta, počítejte tam se zdržením. Na Praze západ v Poncarově ulici v Jinočanech u nájezdu na Pražský okruh došlo ke strážce osobního auta s nákladním, počítejte tam se silným provozem a se zdržením. A nehodu máme hlášenou v Kladně. V ulici generála Klapálka u křižovatky z Divadelní bouralo osobní auto s nákladním, počítejte tu také se zdržením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Renatou.
13: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
11: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
14: Statisíce řidičů musí pro nový průkaz. Dopravní peklo u letiště potrvá přes rok. Šampionát čeká na první výkop.
10: Radio Blaník.
14: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Máte platné doklady stovkám tisíc řidičů, totiž letos končí platnost řidičáku. K jeho výměně můžete využít portál dopravy nebo jakýkoliv úřad s rozšířenou působností. Žádat se dá až 90 dní před vypršením platnosti a výměna je zdarma. Cestou na ruzyňské letiště si nechte fóra. Kvůli dopravním omezením jsou několika kilometrové kolony na denním pořádku. Důvodem je výstavba mimoúrovňové křižovatky, která potrvá ještě rok a půl. Můžete MHD nebo taxíky, které mají vyhrazené pruhy. Sněhové pole známé jako mapa republiky je pryč. Vždy na jaře se rýsuje na úbočí Studniční hory nad Modrým dolem v Krkonoších a letos odtálo neobvykle brzy, už 4. června. Podle Krkonošského národního parku to souvisí s tím, že v zimě bylo v lokalitě nejméně sněhu za 25 let. Loni pole roztálo 15. června.
15: Mistrovství světa ve fotbale.
14: Sportovní událost roku přinese špičkový fotbal, hvězdná jména, vypjaté bitvy i příběhy. Začne dnes v 9 hodin večer utkáním Mexiko Jihoafrická republika. Český tým se předvede zítra ráno ve 4 proti Jižní Koreji. Jaký je to pro nás soupeř, ví bývalý fotbalový útočník Petr Švancara.
16: Co se týče Korejců, tak těch se jako bojím vlastně úplně nejvíc, protože pojďme si přiznat, o soupeři korejským moc nevíme a čeká nás technický, rychlej, takový dynamický fotbal. Uvidíme, jak na tom budou takticky, aby nás to trošku jako nepoznamenalo i v té skupině a pak jsme nebyli pod větším tlakem, než jsme už teď, ale samozřejmě fandím a těším se na ten zápas.
14: Národní tým se na světovou scénu vrací po 20 letech a chce ukázat, že mezi elitou není jen do počtu. To je pro dnešek ze zpráv vše, přeji vám krásný večer, teď vracím slovo Jirkovi.
0: Děkuji tobě taky, 18. hodina je tady.
15: Jirka Frélich
10: na rádiu Blaník
0: a Věra Špinarová kouzlo bílejch čar a za chvíli naše Samira. Mimochodem, Renato, už jsi měla někdy máslo na hlavě? Dobře?
14: Ne, já si ho mažu jinde.
0: Dobrá, ta chleba lepší. Ale každopádně, kde se vzalo slovní spojení máslo na hlavě? On má máslo na hlavě nebo ona? Tak to nám vysvětlí právě Samira za pár minut. Buďte s námi. Věra Špinarová a kouzlo bílejch čar a za chvíli taky Hana Zagorová. Hrajeme si hezky česky.

0: A Diemos, a písnička, která sloužila dříve jako reklama pro leteckou společnost a je z toho už léta hit. Každopádně máslo na hlavě může mít kdokoliv, ale co to vlastně znamená?
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Dnes by nám to měla objasnit naše Samira.
3: Mít máslo na hlavě znamená něčím se provinit, udělat něco nečestného nebo nějakou ostudu. Používá se i v situacích, kdy se dotyčný bojí něco kritizovat, protože sám má máslo na hlavě a často si je toho moc dobře vědom. No a teď k tomu samotnému máslu. Údajně se totiž dříve používalo jako kosmetika. Čisté, kvalitní máslo bylo ceněné a jeho padělání se trestalo. Ve Francii v 15. století nepoctivým trhovkyním, které šidily zákazníky a prodávaly nekvalitní máslo, protože ho často nastavovali a tím ztratilo kvalitu, dávali za trest kousek másla na hlavu. Ženy musely stát na přímém slunci, dokud se jim máslo neroztékalo po vlasech a obličeji, což mělo sloužit jako veřejná ostuda.
0: No a dneska to chybí.
2: Samira na Blaníku.
1: A ne, proč se říká, co se říká?
0: Děkujeme Samiře, tak zase zítra po 10. dopolední nebo v podvečer, teď ale Jarek Nohavica a písnička Mám jizvu na rtu. Hrajeme si hezky česky a za chvíli už bude 7:15. Pěkný poslech Rádia Blaník.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý.

upřímně stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

0: Blanke, ta písnička po schodoch. Pokud dnes půjdete v paneláku po schodoch, tak poznáte, kdo právě teď sleduje aktuálně fotbal. No ale každopádně, pokud se chystáte někam na víkend, tak se těšte, protože počasí se má poněkud vylepšit. Ano, v sobotu už nás čeká 19 až 23 stupňů, ještě bude oblačno, neděle už polojasná a taky místy až 23 stupňů a příští týden se má ještě víc oteplit. Dokonce ke konci toho příštího týdne. To znamená v pátek, v sobotu a v neděli za týden má být až 33. No ale to je ještě daleko. Tak se těšte i na ten příští horký a možná už i letní víkend, ale každopádně skupina Krištof nám zaspívá. Život je krásný, zítra je pátek, tak já věřím, že život je krásný taky u vás. Za chvíli dál hezky česky.
1: Pro někoho je to noční můra.
2: Jiní to zvládají levou zadní.
1: A co vy? Máte nějaký fígl na rychlé stěhování bez zbytečných nervů?
2: Pochlubte se nám a možná na tom vyděláte.
1: Každé ráno pro vás máme dárkové balíčky od MND,
2: kde můžete získat rovnou 15 000 na vaše stěhování.
1: Chcete vědět víc? Poslouchejte Blaník.
2: Každé ráno od 6 do 9.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
7: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
6: Jak jsou ty trampolíny velké?
7: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
6: Jsou trampolíny placené?
7: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
6: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčin.cz.
8: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
9: Potisk, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
13: Un, dos, tres!
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
13: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
13: Awarashar!
15: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
16: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
17: Milí šikulové a milé šikulky,
18: hledáme možná právě vás.
17: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
18: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.

0: dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku.

0: Na Blaníku zpěvák Black a písnička Wonderful Life, čili úžasný život. Věřím, že je to úžasné, když vám ráno po sedmé Petr Slíba proplácí váš účet. No tento týden se děly věci. Dokonce Eva napsala, že chce proplatit opravu malého traktoru a to stálo 9 000. Jak to dopadlo?
1: Co jste nám poslala? Jo, jste to vy.
2: Ano.
1: Jezdí to ten traktor už?

0: Na Blaníku Karel Gott. Přejeme krásný večer, za 3 minuty je 19 hodin. Teď už vás zdraví Martin Ledinský a před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Těšte se na Helenu Vondráčkovou. Hej, jen mi dodáčku, hej. V příští hodině taky štěstí od Marie Rotrové. Štěstí, věčný poutník, co dostává. A koukám, že jste vybrali taky finalisty z roku 2009, přesněji řečeno finalisty československé Superstar a jejich příběh nekončí.
1: Veď příběh nekončí, já dále hrám a padám viac nestám.
0: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod polojasnou oblohou klesnou k 8 až 4 stupňům a ojediněle se ještě mohou při zvětšené oblačnosti objevit přehánky. K ránu v západní polovině Čech bude přibývat oblačnost a na západě výjimečně čekejte slabý déšť. Zítra přes den bude sluníčko hodně bojovat s mraky, obloha většinou oblačná až zatažená a sem tam se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty se dostanou ke 13 až 20 stupňům. Na horách se budou pohybovat kolem 10 stupňů Celsia.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.

0: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
1: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
2: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
1: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
2: Tak mrkněte na
3: tisku.cz. Náplně hned.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
8: Kdekoliv na světě
9: a 24 hodin denně.
8: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
9: na našem webu radioblaník.cz.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Odbyla 19. hodina, přejeme krásný čtvrteční večer. Opět k nám dorazila spousta vašich přání. O písničky si k nám můžete psát přes naše internetové stránky radioblaník.cz, kde v kontaktech najdete speciální kontaktní formulář, kde všechno jednoduše a pohodlně vyplníte a kliknete na odeslat. Je ale určitě lepší, když nám pro jistotu svůj vzkaz pošlete alespoň 3 pracovní dny předem. Pak vám můžeme garantovat, že se vaše přání v našem živém vysílání objeví. Svátek má Bruno a taky Barnabáš, tak přejeme všechno nejlepší. A teď už pro vás máme vlastně první přání, pojďme na něj. Jste se nám tak pěkně rozepsali, že to musíme tam začít valit od samého začátku, takže Lucie Bílá s Janem Bendikem a jednu malou chvíli a tuhle písničku vybrala Mirka z Milevska, která píše: dnes oslavuje 55. narozeniny paní Miluška Gdolská z Milevska. Všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti ti přejí tvoji rodiče, manžel Milan, syn Tomáš s Mirkou, syn Jan s Alenou a vnoučátka Hon Zík, Natálka, Nikolka, Michalka a nejmladší Martínek.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku posloucháte písničky na přání, teď je před námi Helena Vondráčková a Malovaný džbánku. Písničku vybrala Jana z Bystřice. Prosím o písničku pro mě, pro mé dcery tedy, Teresku, která slaví 21. narozeniny právě dnes, a Barborku, která oslavila 19. narozeniny v neděli 7. června. Přejeme jim hlavně zdravíčko, štěstí, lásku a spokojenost, také mnoho studijních úspěchů. Máme je moc a moc rádi. Maminka, tatínek a prarodiče. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.

Na Blaníku Helena Vondráčková a teď už je před námi Michael Jackson. Napsala Barbora z obce Velká Hleď sebe. Prosím, zahrajte písničku pro moji mamku, aby jí zlepšila náladu. 11. června zrovna v čase 19 až 20 pojedeme autem, tak aby jí to udělalo radost.

0: Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď je před námi Štěstí od Marie Rotrové. Napsala Hanka Stanvaldu. Vše jen to nejkrásnější k tvým narozeninám. Hodně zdraví ti přeje tvoje rodina. Tak zní vzkaz od Hanky.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Marie Rotrová na Blaníku. Teď už finalisté Superstar z roku 2009 a příběh nekončí, napsala Radka z Velké Bystřice. Naše milá Pavlínko, jako malá si byla rozkošná a jako velká si krásná. Nejdůležitější však je, jaká si uvnitř a ty si báječná. Vše nejlepší k tvým dnešním nádherným 18. narozeninám ti za celou milující rodinu přeje máma. A za celý Blaník přeje všechno nejlepší Martin a přejeme pěkný večer.

Sváteční písničky na přání pokračují k nám na Blaník. Napsala taky Zuzana ze Železnice, která si přeje Shakespeare Sister. Ahoj Blaníčku, k mým 51. narozeninám jen tak pro radost, jedna z mého mládí. Děkuji, Zuza, tak milá Zuzo, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví.

0: Shakespeare Sister na Blaníku, za pět minut bude půl osmé. V písničkách na přání už za chvíli holky.
1: Máš můj dík za všechno a hlavně za sebe.
0: A na vaše přání taky Tereza Mašková s Markem Lamborou a nebo Eagles. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: Všechno nejlepší od bratrů Nedvědů jsme tady u nás na Blaníku hráli paní Jitce Vitkové. O písničku si napsal Lukáš z Domažlic. Milý Blaníčku, chtěl bych nechat zahrát písničku mé mamince Jitce Vitkové z Náchoda k 57. narozeninám. Milá mamčo, chtěl bych ti touto cestou popřát k tvým narozeninám a poděkovat za vše, co pro mě děláš. Hodně štěstí, zdraví, lásky, hlavně to zdravíčko, to vše přeje tvůj milovaný syn Luky a Simča. Za chvilku už slibované holky, taky Eagles nebo Tereza Mašková s Markem Lamborou. Hezký čtvrteční večer s Blaníkem.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
9: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondy.eu/pomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
10: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
11: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
10: Makty dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
11: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
10: Ozvěte se hned. Maxidotace.cz.
11: Maxi dotace.
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A teď už holky a písnička pro mámu napsal David z Lubu u Chebu. Pro Lenku Blahníkovou k dnešním kulatým 60. narozeninám chceme popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a další skvělé roky strávené tady s námi. S láskou přejí synové David a Bohouš.

Na Blaníku skupina Holky a teď už Eagles Hotel California. Napsala Hanka ze Sedlčan. Je to pro Ráďu, našeho kuchaře z restaurace na Vyšehradě v Sedlčanech. Říká se, že ve 40 život teprve začíná, tak tedy vítej na startovní čáře. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí, životní pohody, dostatek energie, minimum starostí a maximum důvodů k oslavám. A protože bez hudby by narozeniny nebyly ono, posílá ti celý Dream Team tuto písničku s přáním všeho nejlepšího k tvým 40. narozeninám. Jste s Blaníkem?

Na Blaníku dohrávají Eagles a teď už na vaše přání Tereza Mašková s Markem Lamborou napsala Alena z Říčan. Prosím o zahrání písničky pro Martu Koupkovou k jejím dnešním narozeninám. Martí, všechno nej, hlavně hodně zdravíčka k tvým narozeninám ti přejí a písničku posílají Alena a Světla.

0: Na Blaníku Tereza Mašková s Markem Lamborou je 7:45. V písničkách na přání za chvíli Michal David. A do 8. hodiny taky Elánia Znova sama dotkni. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: XXL výprodej v online shop.cz.
9: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firma na zážitky.cz.

0: Rádiu Blaník.
1: A teď už pár přátel od Michala Davida. Písničku vybrala Eva z Čelákovic. Milá Alice, moje nejmilejší, k tvé dnešní 50. ti chci říct obrovské děkuju za to, že jsi. Mám tě moc ráda. Společně jsme zažili pády i vzestupy a já vím, že to spolu budeme parádně rozjíždět i dalších pár let. Všechno nejlepší k narozeninám, si ta nejlepší kamarádka na světě, tvůj Evík, a připojuje se Honza a Lucka. Zdravíme taky do Předboje, odkud píše Šesťanda. Prvňáčku, je to tady půlmaraton v Olomouci. Pamatuj, že prvních pár kilometrů je jen zahřívačka, těch prostředních boj o přežití a těch posledních důkaz, že jsi tvrdohlavější než tvoje nohy. Jestli přijde krize, mysli na to, že zastavit můžeš až v cíli nebo u stánku s občerstvením. Neběžíš přece 21 kilometrů jen tak pro nic za nic. Máš natrénováno, máš odhodlání a máš mou podporu. Každá moje myšlenka patří tobě, miluji tě a neměnila bych.

0: Michal David na Blaníku, teď už skupina Elán, napsal prvňáček z předboje. Šesťan do moje, děkuji ti moc, jak mi fandíš v běhání, jsem šťastný, že tě máma, budu tvůj maják, co dovede tě do cíle, tam si dáme lahůdky a milovat tě budu, co budou hvězdy nad námi. Tvůj prvňáček.
1: Písničky na přání. Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.

0: Na Blaníku skupina Elán, za 4 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše přání a v nich už za chvilku Petr Štěpánek.
1: Zlatou lásko, krásko.
0: Vybrali jste taky BSP. Nebo taky tady koukám, že jsou Jahody mražený od Jiřího Schellingera.
2: Zapomněla vážení na Jahody mražení.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou polojasná, ojediněle se ale ještě mohou při zvětšené oblačnosti objevit přehánky. Kránů v západní polovině Čech bude přibývat oblačnost a na západě výjimečně čekejte slabý déšť. Nejnižší noční teploty klesnou k 8 až 4 stupňům. Zítra přes den bude obloha oblačná až zatažená a sem tam se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 20 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 10 stupňů Celsia.
5: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
8: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
9: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
8: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
9: Tak mrkněte na
10: tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
13: Ahoj, tady Vašek Nojtvárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
14: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na plnokosmonosy.cz.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Za půl minuty bude 8 a písničky na přání pokračují. Teď už před námi Petr Štěpánek a Nesmělučko. Napsal Pavel ze Žadce: milí Blaníčku, pošli tuto písničku všem na zámek Jezeří. Chci jim všem poděkovat za to, že toho pohádkáře, tak trochu pisálka a hlavně bláznivého mnicha berou tak trochu do té jejich rodiny. Snad se ten můj plán podaří a opravdu v létě na té zámecké zahradě nějakou tu pohádku návštěvníkům zámku přečtu, když jsem dnes dokázal na té zahradě jednu z mých pohádek napsat. Děkuji, toulavý mnich Pavel ze Žadce.
0: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

Na Blaníku Petr Štěpánek a teď už BSP a Země vzdálená. Napsal Jirka z Hrubé Skály. Chtěl bych zahrát tuhle písničku svému strejdovi jako vzpomínku na společné chvíle v dílně u Blaníku.

0: Na Blaníku skupina BSP neboli Baláš Skřihavka Pavlíček. No a teď už víš od skupiny Kex, napsal Slávek z Jihlavy. Miláčku Andulko, přeji krásnou dovolenou, která právě začala s tím největším bláznem, kterého si mohla potkat, tvůj Slávek. A vypadá to, že jsou na Kypru v Řecku, podle toho, co tady Slávek píše. Tak si tu dovolenou pěkně užijte, no a k tomu vám hrajeme skupinu Kex a přejeme krásný čtvrteční večer s Blaníkem.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď už Jahody mražený od Jiřího Schellingera napsal Míla Stloskova. Ondrovi ke 30. narozeninám přejeme pevné zdraví a radost ze života v naší zemi české.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám.
3: Hezky.

Jo, sezóna jahod je tady a proto jste vybrali pěkně stylově, abychom vám zahráli na Blaníku jahody mražený. Co si budeme povídat? Samosběry jsou v plném proudu a z vlastní zkušenosti vím, co jsme toho letos v Přerově nad Labem natrhali. Bublaniny už lezou ušima, samotné jahody taky, a tak se pytlíkuje a mrazí. Takže jestli máte nadbytek čerstvých jahod, udělejte z nich klidně jahody mražený. Pojďme dál, teď už na vaše přání, Lucie Bílá, děkuju ti. A tuhletu písničku vybrala paní Hana z Mladé Boleslavy. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku Děkuju ti pro nejskvělejšího muže, co znám, Tomáše Kellera. K jeho dnešním narozeninám, Tomášku můj, přeji ti vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Jsi moje všechno na světě a já jsem šťastná, že tě mám. Děkuji ti za to, že jsi se mnou, protože když mám tebe, mám to, co jsem si kdy v životě přála. Miluji tě a navždy budu tvoje Hanka.

Lucie Bílá na Blaníku, teď tady máme několik narozeninových přání a k tomu písničku Narozeninová od Olgy Lounové napsala nám například Hanka ze Žďáru nad Sázavou. Verunko, dnes slavíš své 20. narozeniny, krásný milník na cestě do dospělého života. Přejeme ti, aby každý nový den přinášel radost, štěstí, zdraví a spoustu důvodů k úsměvu. Přejeme ti, aby tvá cesta životem byla lemována láskou, porozuměním a lidmi, kteří si budou vážit tvého dobrého srdce. Ať nikdy nestratíš svůj úsměv, odvahu snít ani víru v sebe samu. Ať se ti splní vše, po čem toužíš a ať si každý den šťastná. Mamuška, Pája a Petr. Zdravíme taky do Heřmaniček, odkud píše Simona. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro našeho tatínka Miroslava Pechače z Heřmaniček k jeho krásným 80. narozeninám. Taťko, přejeme ti vše jen to nejlepší, hlavně hodně zdravíčka do dalších let a ať máš stále takový elán do života jako do posud. Máme tě moc rádi a v sobotu to pořádně oslavíme. Krásné narozeniny přeje Simona, Jakub, Bára a Filda a samozřejmě všichni, kdo tě mají rádi, takže celá naše velká rodina. A Romana z Bíliny, ta napsala toto přání. Dnes přesně před 13 lety vykoukl na svět náš syn František a my bychom mu chtěli touto cestou popřát vše nejlepší k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky, aby se mu splnilo vše, po čem touží a ať se mu daří ve škole. To všemu přejí ze srdce maminka, tatínek, babi s dědou, ségra Terka a ostatní z rodiny a kamarádi. Máme tě moc rádi a připojujeme moc pusinek.

Olga Lounová na Blaníku, teď už na vaše přání. Michael Jackson, napsal Lukáš z Ostravy. Posíláme píseň všem, co takhle večer odpočívají nebo třeba jdou z práce pro lepší náladu a lepší vstup do pátku.

0: Michael Jackson na Blaníku, za 5 minut bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy holky. A na vaše přání taky skupina Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, ale za chvilinku tady bude Petr Kolář. Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák!
5: Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrány.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrány.cz. Prostě pohoda.
8: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
12: A náplně skladem doručíme už do 2. dne.
11: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
12: Tak mrkněte na
13: tisnulevně.cz.
14: Náplně hned.
15: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron, s vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
16: Podívej se mi do očí.
17: Atención, señoras y señores!
18: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
19: Un, dos, tres!
18: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
19: La Tropical!
18: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
19: Awarashar!
20: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
21: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
22: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
21: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
23: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
24: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
25: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
0: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
1: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
2: Na rádiu Blaník.
3: A tady už je Petr Kolář, napsal Petr z Prahy. Prosím o zahrání písničky pro mou úžasnou ženu Vendulku. Dnes je to 5 let, co jsme si řekli ano. Jsem šťastný, že tě mám. Miluji tě a těším se na další a další roky s tebou a naší Vikingou. Děkuji za vše lásky, tvůj milující manžel Petr.

Na Blaníku Petr Kolář, který vám bude už zítra zpívat naživo v Havířově na našem prvním letním koncertu Rádia Blaník. Kromě Petra Koláře se můžete těšit i na Olgu Lounovou, na Janka Ledeckého a na naší blanickou kapelu. Začátek je zítra odpoledne od 16:30 na náměstí Republiky v Havířově a vstup je zdarma, tak se na vás moc těšíme. No a teď už před námi skupina Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem, píše Eva z Moravského Žižkova. Dobrý večer, chtěla bych nechat zahrát píseň Miluji tě od Hradišťanů a Jelenů ke 38. výročí naší svatby a zároveň k 6. výročí manželovy transplantace, díky níž se můžeme radovat z dalších společných let. Chtěla bych poděkovat manželovi za společné roky a za jeho lásku. Děkuji, Eva. Za

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už jsou před námi holky a letní ráno, napsala Jana z Dymokur. Milý Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát písničku pro mého přítele Ondru, pro jeho syna Kubíka a pro mé děti Janču, Járu k závěrečkám, že je udělal Elišku, co končí 9. třídu, Štěpánka a Barborku od maminky. Užijte si prázdniny, lásky moje, vaše maminka.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

0: Holky na Blaníku, za 2 minuty bude 8:45. V písničkách na přání do 9:00 mimo jiné Marcel Zmožek, Lucie Vondráčková a za chvilku Jakub Smolík s Viktorkou Genzerovou. Hezký večer.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Písničky na přání.
6: Na rádiu Blaník.
0: A teď už říkej mi, táto, toto přání přišlo z Příbrami. Milá Klárko, dnes slavíš svoje krásné narozeniny a my ti ze srdce přejeme, aby se ti splnilo vše, po čem toužíš a abys byla zdravá a šťastná. Mamka a táta.

0: Jste s Blaníkem a teď už na vaše přání Lucie Vondráčková, napsal Aleš z Kamíku. Milý Blaníčku, zahraj písničku na dobrou náladu mému miláčkovi. Děkuji za krásnou neděli.
1: Písničky na přání.
2: Na

Lucie Vondráčková na Blaníku, teď už na vaše přání Marcel z Možek, napsala Helena z Brandýsa nad Labem. Hezký večer, Blaníčku, prosím o zahrání písničky Nic nestává se náhodou, jen tak pro radost pro všechny moje kamarády a posluchače, kteří mají tuto písničku rádi. Děkuji, Helena Pospíšilová.

0: Na Blaníku Marcel Zmožek a jdeme do finále. Před námi poslední vaše dnešní přání, Petra Janů a Říkej mi. Napsala Andrea z Plzně. Dobrý den, tahle písnička je pro moji lásku Michala Mitanu do Stráže pod Ralskem. Děkuji, Andrea.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Na Blaníku vám zpívala Petra Janů, za necelou minutu bude 9. Za okamžik se podíváme na to, jak bude v noci a zítra, a pak už tu budou další písničky. V příští hodině se můžete těšit na Václava Neckáře, na Vohnouty, nebo třeba taky na Karla Gotta. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod polojasnou oblohou klesnou k 8 až 4 stupňům a ojediněle se ještě mohou při zvětšené oblačnosti objevit přehánky. K ránu v západní polovině Čech bude přibývat oblačnost a na západě výjimečně čekejte slabý déšť. Zítra přes den bude sluníčko hodně bojovat s mraky, obloha většinou oblačná až zatažená a sem tam se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty se dostávají

0: Stanou ke 13 až 20 stupňům, na horách se budou pohybovat kolem 10 stupňů Celsia.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
2: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
1: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
2: Tak mrkněte na
3: www.gillylenau.cz. Náplně hned.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
6: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
8: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
7: Výstaviště Lysá nad Labem.
9: Martin Ledinský
10: na rádiu Blaník.
11: Jsou 9:02, přejeme hezký čtvrteční večer. Zájem o lodě i o kapitánské průkazy roste. Víc si o tom povíme za chvíli. A teď už na Blaníku Václav Neckář, Je ráno, ano. Tak hezký poslech.

0: Na Blaníku dohrávají Vohnouti, přejeme pěkný čtvrteční večer. Možná jste se taky někdy, jako já, zasnili a toužili jste se stát kapitánem nějakého plavidla a kormidlovat nějakou tu menší loď. Váš sen se klidně může stát realitou. S blížícím se létem totiž roste zájem o lodě i o kapitánské průkazy. Jen oprávnění pro řízení malých plavidel má v Česku přes 71 tisíc lidí a další tisíce vlastní průkazy pro námořní jachty. Víc k tomu povím mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
1: Průkaz vůdce malého a rekreačního plavidla má několik kategorií podle toho, jaké plavidlo chce člověk vést a kam chce plout. Pro námořní jachty vydává ministerstvo dopravy jako námořní úřad České republiky samostatné průkazy v kategoriích A, B a C. Těch je momentálně vydaných 11 235.
0: Jinak ti, co chtějí vyrazit na vodu ještě letos, můžou. Volné termíny zkoušek totiž zůstávají i během letních prázdnin. Tak jestli si chcete svůj sen splnit a stát se kapitánem, směle do toho a hurá za kormidlo. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Boniem, Bonnie Tyler nebo taky Slza.
2: Tajemný rok Radia Blaník.
3: Každý všední den v 9.

0: Na Blaníku slza, za 4 minuty bude 9:30. Skupina Čechomor slaví 25 let od vydání legendárního alba Proměny a my pro vás na Blaníku máme na tento víkend připraveno něco speciálního. Tentokrát budeme v sobotu a v neděli rozdávat vstupenky na koncerty Čechomorů. A navíc k tomu přidáme i jejich nové album Proměny popkračování. Taky o víkendu poslouchejte Blaník a mějte u sebe připravený telefon.
1: Víkend s Čechomorem
2: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Michal Tučný, Madonna nebo taky Karel Gott. No a pozor, dál proplácíme různé věci, které jste si už pořídili.
3: Petr platí vaše účty.
1: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
4: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Olympik.
4: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Ludka Bílá.
4: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
3: Co byste chtěli od nás proplatit?
1: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a

0: kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
2: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
3: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
2: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
3: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
2: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

Now. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jill Lenau.

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
5: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron, svozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
6: Podívej se mi do očí.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: Na Blaníku Karel Gott, pohodový večer.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
0: Velký fotbalový svátek je na svém startu. Do fotbalového mistrovství světa Česko vstoupí už zítra brzy ráno. Objeví se na něm po dlouhých 20 letech. Prvním soupeřem českého mužstva bude Jižní Korea. Skalní fanoušci si teda budou muset zítra opravdu hodně přivstát. Zápas v mexické Guadalajaře totiž začíná brzy ráno, a to ve 4 hodiny našeho času. Souboj podle bookmakerů nemá favorita, takže stát se může opravdu cokoliv. Každopádně budeme fandit.
2: Fandíme naši.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Lucie nebo taky George Harrison.
3: Dobré ráno, Rádio Blaník.
4: To bylo zase stěhovacích historek a jednu z nich jsme zase odměnili. Proplatil jsem taky jednu z vašich účtenek. No a zítra nás opět čekají stěhovací historky, opět se budou proplácet účtenky, ale hlavně už bude pátek a čeká nás pravidelná šťastná hodinka mezi 8 a 9 se speciálním výběrem písniček. Těším se na vás zítra ještě bez Adélky. Petr Slíva, Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Pohodové.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky.cz.

0: Vyjevit přeháňky. Kránu v západní polovině Čech bude přibývat oblačnost a na západě výjimečně čekejte slabý déšť. Nejnižší noční teploty klesnou k 8 až 4 stupňům. Zítra přes den bude obloha oblačná až zatažená a sem tam se objeví přeháňky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 20 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 10 stupňů Celsia. Tolik počasí a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
1: Cítíš, jak to voní? To je uzené maso od Zemana.
2: Od Zemana?
1: No ano, tento týden mají uzené maso od Kýty v akci.
2: Uzené maso od Kýty, 1 kg jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte akci na uzené maso od Kýty, 1 kg jen za 79,90. Opravdu, voňavé a šťavnaté uzené jen za 79,90.
1: Své nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejny Zeman.cz.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
10: Písničky z lásky na rádi.

0: Kolik káv vypijete denně?
1: 3, 5, 8?
0: Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
10: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy nám slabě prší a teploty se pohybují mezi 8 až 4 stupni. Přes den pak čekejte zpočátku polojasno až jasno, postupně oblačno, přechodně i zataženo, místy přehánky, ojedinělé bouřky a v odpoledních maximech naměříme 13 až 17, na Moravě a ve Slezsku až 20.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.

0: počasí.
1: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy nám slabě prší a teploty se pohybují mezi 8 až 4 stupni. Přes den pak čekejte zpočátku polojasno až jasno, postupně oblačno, přechodně i zataženo, místy přehánky, ojediněle bouřky a v odpoledních maximech naměříme 13 až 17, na Moravě a ve Slezsku až 20.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Jaso!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Kdekoliv na světě.
0: A 24 hodin denně.
5: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
0: Na našem webu radioblaník.cz. Rádio Blaník.
6: Rádio Blaník.
5: Rádio.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chceš řvát.

Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

Je noc a my jsme Rádio Blaník, s vámi je Martin Ledinský. Je pátek 12. června a svátek má Antonie. Narozeniny dnes oslaví například herečka Marie Drahokoupilová, její 85 let. Oslavenkyní je taky americká zpěvačka, skladatelka a kytaristka Meredith Brooks a té je dnes 68 let. Oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší a rád bych taky zavzpomínal na skvělého malíře, kreslíře a ilustrátora Adolfa Borna, který by dnes oslavil 96. narozeniny. Zemřel v roce 2016. Jeho nejznámější díla zahrnovala ilustrace knih od Miloše Macourka, například Mach a Šebestová. Posloucháte Blaník a teď už pro vás máme další pohodové písničky.

si, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy nám slabě prší a teploty se pohybují mezi 8 až 4 stupni. Přes den pak čekejte zpočátku polojasno až jasno, postupně oblačno, přechodně i zataženo, místy přehánky, ojedinělé bouřky a v odpoledních maximech naměříme 13 až 17, na Moravě a ve Slezsku až 20.
0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
5: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.prageboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Nemáme ani moře, ani velehory.
11: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
12: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
11: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
12: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám hezké brzké ráno nebo příjemné usínání. Máme pátek 12. června. Svátek má Antonie i Táňa. Je také Mezinárodní den boje proti dětské práci. A já mám teď pro vás připravený stručný přehled očekávaných událostí. Český statistický úřad dnes zveřejní informace o pohybu obyvatelstva za první čtvrtletí. Ministerstvo financí ve 2 hodiny odpoledne vydá nastavení maximálních cen pohonných hmot na víkend a pondělí. Dnes pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku v kauze Dozimetr. V Příbrami startují hornické slavnosti. Kromě veřejnosti se jich zúčastní hornické a hutnické spolky z Česka i 6 evropských států. Potrvají do soboty. Festival Otevřené ateliéry Praha umožní nahlédnout do zákulisí výtvarné scény a designu a setkat se s desítkami profesionálních tvůrců. Program potrvá do neděle. Tolik očekávané události. Krásný pátek vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy nám slabě prší a teploty se pohybují mezi 8 až 4 stupni. Přes den pak čekejte zpočátku polojasno až jasno, postupně oblačno, přechodně i zataženo, místy přehánky, ojedinělé bouřky a v odpoledních maximech naměříme 13 až 17, na Moravě a ve Slezsku až 20.
0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
0: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
4: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.